0: Silkrotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zukrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

To před léto jednoho dne časně zrána řek můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bluza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se muži kácí, dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.

tam, co leží Dixie. Kdo zná, kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná, kdo zná?

to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

0: Tak mi dovolte, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu, gum game plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Ano, je to přímo neplivající kapitán, inženýr Václav Keňoš. Dobrý večer, Václave. Václave, jak dlouho už závodně pliveš?
1: No, asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Irvina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu.
0: No jistě, budeme ti držet palce, Václav, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo?
1: No asi takhle. Při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah.
0: Počkej, tomu vůbec nerozumím.
1: No, že při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
0: Aha. No tak teď tomu rozumím. Hlavně, že se jazyk našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi mužským pliváním a ženským pliváním?
1: No asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapován. Protože když stojí za odplivovací čajou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
0: Na Václave, co se stane, když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje?
1: No, když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují.
0: A soudružka?
1: Přečuhuje.
0: Ano. A rozhodčí zase zatlačují. Chápu, dělají to rádi, protože je to zadarmo. Václave, ty si nám nečekaně v minulém roce na mistrovství světa vyplivil stříbro, že? No ne, Václave, skromno stranou, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
1: Vlastně takhle, proplivat se mezi světovou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
0: A čím myslíš, že je to způsobeno?
1: Tak já bych řekl, jednak tím, že plivuja žije v zemi věčného ledu, takže má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
0: Jak šťastně?
1: Tak. Jako lauf.
0: Myslíš jako hlaveň? No. A dá se nějak tento přirozený náskok plivuj dohonit?
1: No já bych řekl, že dá. Já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
0: Na to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
1: Bezvětří a dobrá guma.
0: Tak bezvětří jistě máme, ale s kvalitní gumou budou někdy trošku drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
1: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
0: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
1: No asi takhle, ano.
0: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
1: Tak zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Šípky, trnky, bukvice, ale nakonec zvítězili kozí bobky.
0: To je trošku překvapení, to je dokonce šokující. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
1: No nejprve mektali, ale po schůzi pochopili situaci, bobky odhlasovali a trénují s nimi rádi.
0: Děkuji ti za rozhovor.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom, když poví, co se nějaký podvodník říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem. A že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije. Nebo žil. Možná, že teď už je v Národním divadle. Tak, že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon. Že naopak pohasl trošku. Ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je? Běž, běž, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali: od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostal smí říct. To jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal: a co to je rákosníci? A on říkal: to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem, ho říkal: a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Jo? Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v Rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl. A my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v Rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil.
do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to. A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamí, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slamy a povídá: ať uhořím, jen když nejdu. Pardon.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ne, ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čůlisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk. Smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás přiroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléknou do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat koně.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: vlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani vlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na mršáky neplatí. Jenom já, jen já, za pešáky vždycky zaplatím.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

0: Jel jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím spohnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, bez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám stokrát přednost.

Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

0: Country počasí.
1: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia.
2: I love little baby ducks.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pravidelně vám přinášíme informace o tom, jak a kde rostou houby. Tady je další skvělá zpráva a pokud patříte mezi milovníky hub, měli byste zbystřit. Podle odborníků se totiž v těchto dnech houbám daří. Na většině území převažuje střední až vysoká pravděpodobnost růstu hub. Nejpříznivější podmínky jsou nadále v horských a podhorských oblastech. Nezapomínejte ale na to, že se obecně doporučuje konzumovat jen ty houby, které bezpečně poznáte. Masivní pondělní výpadek internetu od O2 napříč republikou má dohru. Operátor oznámil, že odškodní všechny své zákazníky, přestože za výpadek mohla technická závada. Místo slevy z vyúčtování se ale operátor rozhodl rozdat lidem poukazy na 200 korun pro další nákup na svém e-shopu a také v prodejnách. Jára Cimrman a Nymburk. Jak jde tohle dohromady, to nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Stopy Járy Cimrmana vedou i do Nymburka. Poslední vzrušené jednání zastupitelů mělo jako předposlední bod schválení názvu nové ulice. To se povedlo a ulička v centru u základní školy Tršova nese nově název vymyšleného českého génia, všeuměla a smolaře Járy da Cimrmana. Recesistický nápad vznikl jak jinak než v hospodě. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Jeseníky jsou na známkách, podrobněji Luděk Savana Urbánek.
3: Chráněná krajinná oblast Jeseníky se poprvé objevuje na unikátním příležitostném aršíku poštovních známek, který v září vydala Česká pošta. Výtvarné dílo manželů Knotkových přibližuje nejcennější kouty hor, včetně pradědu Petrových kamenů, Velké kotliny a vodopádu Bílé Opavy. Známek je 26 tisíc. Luděk Savana Urbánek, Opava.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. A ještě dodám, že z třetího kola poháru zbývají ještě 3 zápasy. MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Country.

0: Co by řekl mi Houston, tak to netušíme. Odpověď neznáme, ale co vám můžeme říct my dva, tedy Kačka a Vláďa, je to, že vám přejeme krásné 24. zářijové ráno.
1: Tak ty se radši ani neptáš, veď Houstone,
0: já jsem nedostal stejně odpověď, nebo bych nevěděl, na co se mám zeptat.
1: No tak ty by si tak maximálně veď Houstone. Mm-hmm. A oni mi pak začali mluvit anglicky. A ty, jo, no tak dobře.
0: New York. Everybody, že?
1: Tak. Dobře, tak to Vladimírova angličtina, tolik na úvod, abyste věděli, abyste byli v obraze. My vás vítáme do čtvrtečního dne, do 24. zářijového, který je v podstatě úplně od začátku až do konce, bude úplně celý podzimní, v podstatě úplně první v tomto roce.
0: Ano, tak věřím, že si ho všichni užijeme, stejně jako si užijete hudební nabídky v našem dnešním vysílání, která, jak tak koukáme, je opravdu velmi pestrá. Čeká nás třeba Tommy Cash.
1: Marta Kubišová, Kamarádi táborových ohňů, Radúza. No, prostě máte se na to těšit i takhle po ránu, i když se vám nechce a říkáte si to venku ještě tma, jsem celý rozlámaný, nebojte, s námi budete zase fit a zdraví.
0: Ano, nechce, samozřejmě nechce, ale... Když jsme jmenovali ty interprety, kdo by o ně chtěl přijít, že?
1: Přesně, dejte si to pěkně na hlas to rádio, ať vás to probere do toho čtvrtečního dne.
0: Hezké ráno.

0: 6 hodin a k tomu 12 minut. Je čas podívat se na silnice, protože tam máme nějaké komplikace a to ano. Je důležitější teďka než počasí. Tak Vláďo, šup.
1: No, jdeme na to, začínáme D5. Tady je překážka před Berounem směrem z Plzně do Prahy za exitem na Králův dvůr. Na 21,5 kilometru stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu, sice je tam policejní hlídka, ale měli byste být v tomto místě opatrnější.
0: Tak teď bude asi dobře vidět ta policejní hlídka, ještě je venku tma, takže určitě tam blikají, tak to asi uvidíte i na dálku. Tak ale je třeba být pořád obezřetný a mít oči na šťopkách.
1: Ano, co počasí, máme být obezřetní po ránu, teďka alespoň co se týká teplot.
0: Tak takhle, já bych se jako úplně nebála počasí, jako, tak jako dopravy. Počasí je podle mě úplně stejné, jako bylo včera, teploty mezi 8, maximálně výjimečně 10 stupně Celsia.
1: No a jak bude dnes? Řekneme si za chvíli, ale ještě předtím Ricatado.
0: Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Je teprve 6:45, ale sluníčko nám vyjde až v 6:49. Zapadat nám bude 6 minut před 19.
2: No a co se týká rekordních teplot, ty nesmíme opomenout ani toho dnešního 24. zářijového dne. A ty byly naměřeny nejnižší i nejvyšší. Začínáme tedy těmi nejnižšími, 1,6 stupňů Celsia. To bylo v roce 1889, 25,5 stupně Celsia pro změnu v roce 1866.
1: Mrkneme se, jak to vypadá po venku. Vůbec ta nejnižší teplota je aktuálně na Kvildě, tak ta už si drží pár dnů za sebou prvenství. Teď aktuálně minus 3 stupně pod nulou. No, to tak, když je to minus, tak je to pod nulou, tak tam už mají celkem frišno. Včera jsem koukala na takové pěkné krátké video, které, jak jsem říkala včera, že na Slovensku napadl sníh, tak to není jenom tak jako, že poprašek. Tam prosím tě mají asi metr sněhu, jako samozřejmě ve vysokých jako horách, třeba v Tatrách. Ano. Takže to teda...
2: No, prostě to je to tak. Je to tak s těmi nadmořskými výškami, co se týká vysokých Tatr, se musí počítat, že už tam teďka, jak si to řekla trefně, ta sněhová pokrývka bude. Dnes ovšem na území České republiky bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť a teploty 12 až 17 stupňů Celsia.
1: No a v pátek postupně začne oblačnosti ubývat. Čekáme oblačno až polojasno na severu a severovýchodě a odpoledne i na jihu Moravy. Nás čeká i zataženo a místy přehánky. Nejvyšší denní teploty při pátku 14 až 19.
2: Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno potrava.
1: Ale prosím tě, tak dáme taky nějakou univerzální podzim na strakaté kobyle jezdí.
2: Tolik informace o počasí, tolik dvě pranostiky a teď už radu s Robertem Křesťanem.
1: Tak pěkné ráno vám všem.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a pokud i vy, naši posluchači Country rádia, máte dnes na sobě toulavý džiny, tak se pojďme chvilinku toulat v souvislosti s dopravou a začínáme tyto luky na kolejích. Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, tady je výluka, která končí právě tím dnešním dnem. Stejně tak jako trasa Týnec nad Sázavou, Čerčany, tak to jsou veskrze pozitivní informace, méně pozitivní je to na silnicích, protože tu máme nehody. Začínáme D8, tady se havarovalo na 12. kilometru ve směru na Prahu. Další dopravní problém vznikl v Brně, je to konkrétně Brno Seber v ulici Dusíkova, no a ještě tu Český Brod, tady se havarovalo v okrese Kolín na silnici 272. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a za chviličku počasí a zprávy. Krásné ráno.
2: Country rádio.
0: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražské byty v prvním pololetí zdražily za půl roku o 2,4% na 153 100 korun za 1 metr čtvereční. Nejdražší byly v Praze 1, nejrychleji se ale zdražovalo na Praze 2. Teplárny začaly postupně topit, reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu. Na většině území jsou nebo budou splněny podmínky pro zahájení vytápění. Tepličtí zastupitelé tento týden odsouhlasili mimo jiné dotaci na provoz dočasné zimní noclehárny pro bezdomovce. Na nocleh pro bezdomovce dají 670 tisíc korun. Teď je potřeba najít místo. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 24. září, tak to je právě ten dnešní den, kdy svůj svátek slaví všichni Jardové a Jaromírové. Jde o jméno, které má slovanský původ. Má velmi hlubokou historii, která sahá až ke staročeskému slovu jarý, což znamenalo už tehdy bujný a i dnes se tak tohleto jméno překládá. Druhá část jména Mír se překládá jako mírný nebo mírnící. Jo? Nějaká hádka. On je ten, který přijde, takhle ty lidi jako rozrazí, stoupne si mezi ně a říká, neprosím vás, ale v klidu.
2: Zmírní to napětí.
1: Jako zmírněme to, buďme v klidu, všechno se dá vyřešit. Tak význam jména Jaromír je tak silný, bujný nebo prostě ten, kdo dokáže usměrnit prostě lidi, ale pozor i svoji sílu. Jo? Takže může to být silák, ty se nemůžeš jmenovat Jaromír, Vladimíre. Co?
2: Nemůžu.
1: Ty nepotřebuješ usměrovat svoji sílu.
2: Ne. Tak já se snažím ty mezilidské spory, pak když k nějakým dojde, narovnávat spíš po té verbální stránce. Svaly by neuspěly.
1: Jo, jasně, a ty hlavně žádnou sílu nemáš, takže ji nemusíš ani usměrňovat. Ale to je zase jako velká výhoda.
2: Ano.
1: Těch Jaromírů v Česku máme skoro 35 tisíc.
2: Ano, těch smiřitelů. Tak gratulujeme, přeje všechno nejlepší. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Terence. Je původně latinské, no a význam jména Terence je jakože pocházející z římského rodu Terenciu. Není tady uvedeno jediné číslo, tak nevím, jestli u nás nějakého Terence máme. Pokud ano, zavolejte nám, budeme moc rádi.
1: A to propo... Hilla, ne? Přece máme.
2: No to jo, Terence Hill, a tak na toho si pamatujeme samozřejmě z těch špagetových westernů, nebo v třeba film, jestli se rozlobíme, budeme zlí.
1: No vidíš, takže nějakého Terence známe a ano. Nějakého tady v Česku tak trošku jako v uvozovkách máme. Dneska máme taky Světový den proti softwarovým patentům. No a když se koukneme do mysliveckého kalendáře, tak prosím vás, připravte si bílé kapesníčky, otevřete okno a zamávejte. Odlétá kukačka obecná.
2: Tak, pokud máte rádi kukačky, tak budete smutní. Pokud máte nějaké kukačky doma na zdi, třeba v obýváku nebo v kuchyni, tak nemusíte být smutní, protože ty vám určitě neodletí.
1: Já jsem taky taková kukačka, ale bez kuk.
2: Jo, s těma vajíčkama. Dobře, Bob Dylan nás teďka čeká.
1: Já jsem kukačka bez kuk. Ještě jednou, Vladimíre.
2: Jo? Aha.

0: Snídaně v trávě, Michal Tučný, ve vysílání Country Rádia v 6 hodin 44 minut. Tak nevím, to byste museli být opravdu velcí romantici, abyste strávili v tento čas snídaní v trávě, protože ty teploty nejsou na nějaké hodování v přírodě zrovna optimální. No, tak to v podstatě jo. No, tak když se pořádně oblečete, tak si myslím, že budete v pohodě, protože teploty po ránu jsou v rozmezí od 6 do nějakých 8 stupňů. No a přes den...
1: Místy i 10, ale
0: místy i 10, ale to jsou samozřejmě výjimky. Dnes se teploty srovnají v rozmezí od 13 do 17 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 7, takže počítejte i navzdory tomu, že dnes by mělo být o něco tepleji, tak samozřejmě počítejte s tím teplejším oblečením.
1: Určitě.
0: Co silnice?
1: Silnice, no, dejte. Pokud jedete po D8, tak tam si dávejte pozor, jinak všude ano. Kolem je to docela fajn, ale ta D8 z Ústí na Prahu, tak od exitu 18 si postojíte zhruba 30 minut v koloně. Jo, ta nehoda je na 12. kilometru, takže 6 kilometrů je tam dlouhá kolona a takhle po ránu prostě bude to docela velké zdržení.
0: No, 6 kilometrů to už je opravdu hodně, tak snad pokud v té koloně jste, tak vám to nepřejeme, ale přijdou vám od písničky, které vám nabízíme a za chviličku třeba někoho z vás, kdo v té koloně je, budeme probouzet.
1: Jo, tak v té koloně, jo. No tak snad jo, snad se to podaří.
0: Snad jo.
2: Je na mám,

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: 7:45 budeme probouzet Bertu. A když se dívám do kalendáře, tak Berta tam měla svátek včera. Tak to je ano, s křížkem po funuse.
2: No, ono to tak
1: můžeme
2: ani
1: za to my?
2: Nemůžeme za to my. Ono to není s křížkem po funuse, je to spíš takové, dalo by se říci, prosebné, protože tady ale... No, nechají se překvapit, nebo respektive věříme, že bude překvapena Berta, až nám zvedne telefonní sluchátko, protože to přání je moc hezké, je romantické a cítím v tom takový jako lehce mrazivý podtext.
1: Ale mrazivý?
2: Takový
1: jako příjemně mrazivý.
2: Ano,
1: příjemně
2: podtext,
1: no, příjemně Ježiš, Vadim, ty zase budeš zjihle. Tak snad se dovoláme.
2: Ano, telefon vyzvání, samozřejmě to se můžete přesvědčit i vy, naši posluchači, otázkou, jestli takhle krásně zvoní u Berty ten telefon.
1: To tak, jestli si ho správně vytučil, tak snad zvoní. No,
2: já doufám, aby ten... Dobrý den, tady Tonda navrátil. Třeba... Milá to... Berto, tady tak... žádná Berta není. No, tak nevím, možná půjdeme k samotnému přání.
1: No počkej. Vydrž.
2: Jak dlouho ještě?
1: Ty jsi strašně jako neto.
2: Já jsem prchlavý, ano, já prostě to potřebuji mít hned.
1: Prchlavý.
2: Co?
1: Tak ještě jednou, dobře. Pojďme, ještě jednou.
2: No.
1: No a nic. Tak.
2: A nic, tak jdeme na přáníčko. Jak bylo řečeno, Roman posílá vzkaz Bertě a píše: Miláčku, včera jsi měla svůj den a to díky tvému svátku. Chci ti poděkovat za to, že jsme spolu mohli trávit tento krásný čas. Škoda, že nemáš svátek dnes. Mohli jsme v tom pokračovat. Tvůj milovaný Roman.
1: No tak škoda, že Roman se nemenuje Jaromír. Mohli v tom pokračovat, že? Když Jaromír má dneska svátek. Tak třeba v tom budou pokračovat i ve svátku, ne?
2: Přece? No přesně tak, jako... samozřejmě, ano. Tak my zdravíme. Škoda, že Berta neslyšela tento příspěvek, nebo možná ho slyší a někde třeba za volantem a nemůže zvednout telefon a posílá na tady pro ní Roman písničku od Nezmaru. Bodláky ve vlasech.
1: To je velmi romantická píseň.
2: Tak buď ví, co dělali, že kotačka má házeli.
3: Do vlasů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ministerstvo dopravy navrhuje několik změn pravidel silničního provozu. Nově vydávané řidičské průkazy by mohly platit 15 let. Těžší obytné automobily by na dálnici mohly jezdit až 100-kilometrovou rychlostí a přes hranice by se měly účinněji vymáhat pokuty. Změny má ještě projednat vláda a platit by mohly od července příštího roku. Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ-125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako součást vítězného československého týmu mezinárodní motocyklovou soutěž v Německu. Tady je ředitel muzea Karel Xandr.
2: Pan Souček tady byl také přítomen, tak jsme získali i některé materiály, jako je plaketa a některé papírové doklady, jako je třeba plán trasy právě od pana Součka. Takže vlastně ten dnešní dar je o to více důležitý a o to více významný, protože to není jenom dar toho vlastního stroje, ale i s tím příběhem té šestidenní, který pan Souček tehdy v tom roce 1956 vyhrál.
1: Za sportem se teď vydáme do Nové Paky.
3: Město Nová Paka otevřela nové sportoviště pod střechou. Nová sportovní hala vyrostla v zadní části areálu gymnázia. Kromě hlavní sportovní plochy s hledištěm nabízí také horolezeckou stěnu, posilovnu, nářadovny, šatny s umývárnami, toalety a výtah. Bude sloužit nejen studentům, ale také po vyučování klubům a veřejnosti. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Vypadá to, že o práci u vojáků je zájem. Pokračuje kolega Savana.
4: Minulý týden narukovali do Vyškova stovky vojáků. Zdejší vojenská akademie zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém

0: Mínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup bude pokračovat a počty se mohou ještě zvyšovat. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Sport. Ještě Formule 1. Netradičně už dnes začíná v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu, ve které se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu Ital Andrea Kimi Antonelli, který zaútočí na 9. vítězství v sezóně a 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: 7 hodin a 6 minut vás vítáme u čtvrtečního vysílání. Zejména zdravíme všechny Jaromíry a Jaromíry jako holky. Jo? Zní to stejně,
1: tak
0: ale...
1: Tak Jaromírky.
0: Jaromírky, to je taky. Jaromírek no. Je kluk i jo, holka takhle, vlastně. Ano, ano. Takže to vidíš, to nemůžeš to vůbec sklonit, musíš to vysvětlit.
1: To je zvláštní, ano.
0: Takže kluk a holka jménem Jaromír a Jaromíra, tak ty všechny zdravíme, protože mají dneska svůj den, mají jmeniny, jsou vepsány ve všech kalendářích, které existují, a jestli ne, tak...
1: Je tam dopíšeme.
0: Ne, tak je to špatný kalendář.
1: Ano, je to tak. Samozřejmě zdravíme všechny posluchače Country Rádia, kteří se s námi vzhůru v tento ranní čas. Je 7 hodin a více než 6 minut a pochopitelně i v této hodině nás čeká nejenom muzika, ale také pohled do historie, budou tu třeba v datech. No a popůl také nějaká dnešní soutěž. Je to tak, že?
0: No tak řekněme, že to bude spíš až před celou, takže budete muset chviličku vydržet, pakliže byste od nás chtěli získat nějaký ten dárek. Ale jestliže chcete vyzvědět nějaké informace, tak se dočkáte za pár chvil, budou tu data v datech a podíváme se na jedny zásadní narozeniny, které dneska budeme slavit.
1: Ano, a to je velmi důležitá informace. Krásné jubileum, krásné kulatiny. Já prozradím, že to jsou osmdesátiny, ale víc neprozradíme. Teď nás čeká muzika Gentlemani a písnička, která se jmenuje Hobous.
0: Hezké dobré ráno vám přeje z Country rádia Vladě Vlacha, taky Katka Čepelíková.
1: Ať se vám dobře poslouchá.
2: Jednou jsem jel

0: Je to ten správný čas, abychom se podívali na silnice a malinko si přiblížili počasí. Když jsme u těch silnic, tak začněme překážkou, která je na D1 u Býteše. Dobrý pozor si dávejte na trase nebo ne ve směru z Brna na Prahu, tady na 161,5 kilometru před sjezdem na Býteš. Leží na vozovce kusy prasklé pneumatiky, tak do toho nevlítnete. Co počasí je to lepší než Býteš?
1: No tak vždycky, počasí je vždycky lepší podle mě než doprava, ano. Protože my většinou informujeme o nějakých kolizích, tak ta se nekoná, co se počasí týče. Teploty je mezi 8 až maximálně 10 stupni Celsia, ale jsou tady i výjimky, kdy třeba na Horské Kvildě, tam se nám teda oteplilo, bylo minus 5 a je minus 3.
0: No vidíš to, tak blízká se na lepší časy, takže teplejší oblečení, ať už jste na Kvildě nebo kdekoliv jinde po ránu. Teď se podíváme na Janu Kratochvílovou a její krásnou písničku V stínu kapradiny.
1: V 7 hodin a 14 minut. Hezký den.

0: data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: To si představte, že dneska je tomu právě 69 let, co byl v Barceloně otevřen Camp Nou, což je největší fotbalový stadion v Evropě. Většina z nás ho ale zná jako pod názvem Nou Camp. Jo? Přijde ti normálnější Nou Camp nebo Camp Nou?
2: Ani jedno, ani druhé, protože nejsem zarytým fotbalistou, takže prostě se, jako největší stadion. Dobře, samozřejmě je to počin obrovský.
1: Většinou se právě říká Nou Camp, ale jako správně je to Camp Nou. A vlastně v té španělštině je to jedno, protože to přídavné jméno se tam dává dopředu i dozadu. U těch slov vlastně je to celkem jedno, ale oficiální název je Camp Nou. Takže dneska 69 let, příští rok 70. To budou asi velké oslavy.
2: Tak můžeme popřát takovému stadionu všechno nejlepší do dalších let?
1: No jasně, hlavně ať neopadává.
2: Tak a všechno nejlepší samozřejmě primárně v tuto chvíli a velký potlesk přejeme dnešnímu oslavenci. Jan Nedvěd, český folkový zpěvák, kytarista, hudební skladatel a jeden z nejúspěšnějších folkových písničkářů, co vám budeme povídat, prostě legenda jako hrom. A ten se narodil v roce 1946. Honzo, všechno nejlepší.
1: Představ si, že ano. Jeho žena je o 37 let mladší. Víš, jak dlouho spolu už jsou?
2: Nevím, od jeho narození.
1: Od 17 let, to znamená, že já spolu vím. Jsou 26 let, no to je neuvěřitelné.
2: Tak láska hory přenáší, že?
1: No evidentně mají se velmi rádi i nadále.
2: Tak.
1: Rok 1954, tehdy se narodila Zdeňka Tichotová, česká folková zpěvačka. Od roku 1974 je stálicí souboru Spiritual Quintet, ale byla i součástí folkové skupiny Brontosauři.
2: No a další narozeniny, ty dnes slaví Veronika Frejmanová. Ta se narodila v roce 1955, určitě víte, že se jedná o českou divadelní a filmovou herečku, snowboardiáci, ravťáci, sněženky a machři po 25 letech a tak dále, tak tady můžete zaznamenat.
1: V roce 1959 se narodil herec Miroslav Vladyka.
2: Určitě znáte krásný film třeba Kotva u přívozu. Karel Janák, filmový a televizní režisér, ten se narodil v roce 1970, natočil třeba, teď vám to jméno třeba sepne, snowboardiáky nebo ravťáky.
1: Rok 1896, a to už jsme ve světě, tehdy se narodil americký spisovatel, který za svého života dokončil pouhé 4 romány, mimochodem třeba Velkého Gatsbyho. A šlo o Francise Scotta Fitzgeralda.
2: Tolik pohled do historie, to byla dnešní data v datech. My si dáme další muziku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl osmou tu máme další dopravu. Týnec nad Sázavou, Čerčany, tak tady dnes skončí krátkodobější vlaková výluka. Pro změnu zítra, tedy 25. v pátek, nám končí krátkodobější vlaková výluka na trase Nedvědice Tišnov. No a co silnice? V ulici Zdeňka Štěpánka, což je v Mostě, se havarovalo. Další problém je hlášen na D8, 15. kilometr ve směru na Prahu. D2 mezi 10.5. a 9. kilometrem ve směru na Brno je taktéž trošku další dopravní nehoda a havarovalo se také na D11 na 62. kilometru ve směru na Jaroměř. Tolik dopravní informace, za chviličku zprávy a počasí na Country Rádiu. Hezký poslech, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Za prvních 7 měsíců letošního roku se prodalo 28 571 starších bytů. To bylo meziročně o 3% a oproti stejnému období v roce 2024 o pětinu více. Nejvíce prodejů bylo letos v červnu a červenci. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Pokud ovšem nebude mít kraj podporu státu, připraví nový sportovní areál bez této haly. Lavičky na pražské náplavce za 5 milionů korun jsou ani ne 2 týdny po instalaci plné prasklin. Dřevěné lavice mají přitom podle města vydržet až 250 let. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Vracíme se ke včerejšímu dni, protože ten byl hodně zajímavý, ano. Že my jsme se ptali zase prostě na něco, co vám možná taky vrtalo hlavou a řekli jste si, tak to já musím říct, to já musím napsat. A taky jste napsali.
2: Ano, my jsme se ptali, co máte na podzimu nejraději, protože právě včera 23. jsme tu měli začátek astronomického podzimu. No a na to jste reagovali veskrze pozitivně, napsala nám třeba Eva, není horko a ty barvy na stromech.
1: No, krásné. Co ty barvy na stromech?
2: No krásně zbarvené listí. Prostě.
1: Jo, já myslím, že tam jsou nějaký anilínky třeba. Jako,
2: nebo
1: no,
2: ono tam... to tak, ale mnohdy ty listy vypadají, že jsou krásně vymalovány do těch pastelových barev.
1: No, spíš takových, jako, řekla bych, jako zemitých tónů. Mm-hmm. Lenka napsala, že má ráda barevnou přírodu. Normální počasí, lidu prázdno. A takhle by to mohlo být dlouho. To je pravda, že lidu prázdno. Protože všichni jsou totiž v obchodech a schání ty nové zimní nebo bunty, podzimní bunty.
2: Mně se hrozně líbil a líbí příspěvek od Venci, který napsal, na podzimu mám nejraději ty barvy lupení. Tak samozřejmě míněno. Listí v těchto nových krásných odstínech. Když jsme před lety zakončovali cyklistickou sezonu na posledním závodě sezony v Jizerských horách, tak jsem tam, vždycky jsem se kochal pohledem na to barvící se spadající listí. Tak já se také rád kochám, k tomu si trošku dám takový příběh. Já jsem několikrát, když jsem jezdíval na kole, tak právě po tom spadaném listí, když jsem se kochal, tak mi ty pneumatiky uklouzly a válal jsem se někde v příkopu.
1: Když je to mokrý, tak teda opatrně. No. Mně se líbí i příspěvek od Kimiho, který napsal, že má na podzimu nejraději burčák.
2: Jo.
1: I když ten dokáže pořádný vinař urobit i na Vánoce, ale na Vánoce už se zase nesmí prodávat, jo, protože mám pocit, že tam je nějaká, že tam je limit do 30. listopadu. Ale s tím burčákem jako opatrně, jo, jestli ho máte i doma.
2: Máme ho doma.
1: Kontrolujte to, povolujte to. Já jsem zrovna včera viděla takové pěkné video, jak někomu bouchlo, ale pozor, 360 litrů toho burčáku v autě.
2: Toho odéru se potom nezbavíš, jo. Takže když jsme u toho bouchnutí, tak my také máme doma burčák, máme ho v lednici a včera jsem tu lednici asi půl hodiny čistil, protože samozřejmě se stalo to, o čem si teďka hovořila, že?
1: Ale Vladimíre, to no, já vím, mě vůbec u tebe nepřekvapuje. Pojďme na muziku, Smokey.
2: Oh, Carol.

0: Čtvrtě na 8, na D8 ve směru z Ústí na Prahu, na 15. kilometru, máme pozitivní zprávu. Právě se tam začala rozjíždět kolona, která byla zhruba na 30 minut. Na 30 minut je to ale taky mezi Prahou a Brnem. Na 178. kilometru si postojíte právě 30 minut až k D2. Tak tam to zatím nevypadá úplně růžově, ale ta D8 je docela fajn.
1: Tak to jsou informace z dopravy, co se týká počasí. Teploty jsou konstantní od předcházejících zpráv, které jsme vám sdělili, co se týká rána, tak jsou v rozmezí od nějakých 6 do 8 stupňů Celsia, ale samozřejmě jsou tady také výjimky, kde teploty atakují 10 stupňů. Přes den to nebude žádná velká sláva, pokud jste teplomilní, tak vězte, že dnes se moc neohřejete, protože teploty budou mezi 13 a 17 stupňů Celsia.
0: No, tak co by si čekal, co by si se chtěl ohřívat prostě během podzimu? Během podzimu se máme právě naopak zahalovat, vytáhnout ty kabáty, do kterých už se možná nevejdeme, že?
1: No.
0: Ale tak můžeme je zkusit na sebe obléci, že, a případně si vzít šátek, abychom zakryli tu škvíru, která nám vznikne mezi knoflíkem a dírkou.
1: Tak ono v rámci zahřátí existuje celá řada návodů. Doma třeba bych se dověděl, je ti zima, zahřeješ se prací, že?
0: No, přesně, tak můžete se i bez kabátu zahřát.
1: Se raději obleču teda.
0: A posloucháte u toho country rádio, třeba Nové struny a Patrika a Koleje.
1: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak schválně, jestli i dnes budete mít to štěstí a uhádnete, no tak štěstí, to je trošku nadsázka, protože těch 5 otázek a následných 5 odpovědí je vždycky sformulováno tak, a já to prostě řeknu, protože vás máme rádi, abyste uhádli, o jakou osobnost se jedná. Možná se nám ještě za tu dobu, co to děláme, nestalo, že by to někdo neuhádl.
2: Stalo, jenom ty si to nepamatuješ, ale to nevadí. Tak jdeme se podívat na osobu, ano, kterou dneska budeme hádat a uvidíme, jako nemůžu říct, že by tam bylo příliš mnoho indicí, teda jako zásadních,
1: tak,
2: abyste mě uhádli.
1: Jsme zvědaví a já jsem hádač, jo? Já tedy pokládám otázky. Jste Čech, potažmo Češka?
2: Ne. Jsem Američanka narozená v New York City.
1: Dobře, odkud vás můžeme znát?
2: Vlastně asi ze všech činností, kterými se zabývám.
1: Dobře, tak ty jsou, jmenujte.
2: Jsem zpěvačka, divadelní a filmová herečka, hudební skladatelka, filmová producentka, režisérka a také filantropka.
1: Cože? Můžete mi prozradit, jak se to dá všechno stihnout? Mohu se zeptat u této příležitosti, když jste toho tolik zvládla, kolik je vám vlastně let?
2: Já jsem se narodila v roce 1942, takže už dost.
1: Dobře, nebudu potom pátr, stejně bych to nespočítal. Hovořila jste mimo jiné i o herectví. V jakém filmu jsme vás tedy mohli vidět?
2: No, například ve filmu Co dál, doktore, anebo Zrodila se hvězda.
1: Jo, to je krásný film, na ten si pamatuju. Uvidíme, jestli tohle bude ten šlágvort pro toho z vás, kdo se k nám dovolal, abyste uhádli. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak o kom byla řeč?
3: Já si myslím, že by to mohla být Barbara Streisand.
1: No ne, to je...
2: No ne,
1: to je neuvěřitelný. No ne, jsem jako udiven, že jste...
2: Samozřejmě, jste šikula, vaše jméno?
3: Jirka Kunc z Hlučína.
2: Tak Jirko, jste šikovnej, Barbara Streisand byla ta dáma, kterou jsme hledali. V jakých filmech si ji vybavíte vy?
3: Ježiš, teď si nemůžu vzpomenout o tom boxerovi, teď mám okno.
1: Ano, to máte pravdu, to máte pravdu.
2: Boxerovi.
1: To byl jeden z těch jejich velmi významných filmů. Viděl jste třeba ten film Co dál, doktore? Ten se mi strašně líbil, když jsem byl malý kluk.
3: Ten si nevybavuji.
1: No, a Zrodila
3: ale
1: se
3: jako vím, znám z písniček všechno, ne, ale
1: jasně.
3: Okno, no.
1: S Bergivem natočila krásnou desku, tenkrát nádherný, prostě strašně jim to ladilo a na co sahla a sáhne, tak v podstatě zvládá. Ten boxer, to...
2: Žena v ringu, ne?
1: Žena v ringu, jasně.
2: Tak jo, paráda, tak jste náš vítěz, gratulujeme, vydržte na lince, my si dáme
3: ten
2: pártn.
1: To bylo super, fakt jsem myslel, že to nikdo nedá dneska.
2: Jo, já jsem trošku byla jako na vahách, těch inicí nebylo příliš mnoho, ale máme šikovné posluchače.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Dobré ráno, je 8 hodin skoro za 4 minutky, ano. Tak si dáme ještě nějakou muziku a docela určitě stihneme i zprávy a také počasí.
1: No a po celé třeba Michal Tučný a Medicinman, tak přejeme vám s Kačenkou krásné dobré ráno.
2: Country počasí.
3: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pravidelně vám přinášíme informace o tom, jak a kde rostou houby. Tady je další skvělá zpráva a pokud patříte mezi milovníky hub, měli byste zbystřit. Podle odborníků se totiž v těchto dnech houbám daří. Na většině území převažuje střední až vysoká pravděpodobnost růstu hub.

0: Nejpříznivější podmínky jsou nadále v horských a podhorských oblastech. Nezapomínejte ale na to, že se obecně doporučuje konzumovat jen ty houby, které bezpečně poznáte. Masivní pondělní výpadek internetu od O2 napříč republikou má dohru. Operátor oznámil, že odškodní všechny své zákazníky, přestože za výpadek mohla technická závada. Místo slevy z vyúčtování se ale operátor rozhodl rozdat lidem poukazy na 200 korun pro další nákup na svém e-shopu a také v prodejnách. Jára Cimrman a Nymburk. Jak jde tohle dohromady, to nám přiblíží Luboš Dvořák.
1: Stopy Járy Cimrmana vedou i do Nymburka. Poslední vzrušené jednání zastupitelů mělo jako předposlední bod schválení názvu nové ulice. To se povedlo a ulička v centru u základní školy Tršova nese nově název vymyšleného českého génia, všeuměla a smolaře Járy da Cimrmana. Recesistický nápad vznikl jak jinak než v hospodě. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Jeseníky jsou na známkách, podrobněji Luděk Savana Urbánek.
2: Chráněná krajinná oblast Jeseníky se poprvé objevuje na unikátním příležitostném aršíku poštovních známek, který v září vydala Česká pošta. Výtvarné dílo manželů Knotkových přibližuje nejcennější kouty hor, včetně pradědu Petrových kamenů, Velké kotliny a vodopádu Bílé Opavy. Známek je 26 tisíc. Luděk Savana Urbánek, Opava.
3: Sport.
0: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. A ještě dodám, že z třetího kola poháru zbývají ještě 3 zápasy. MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby.
5: Medicine man.

0: Máme 8 hodin, k tomu 7 minut, vy posloucháte Country Radio a dneska máme další sváteční vysílání. Tak včera slavil 90. narozeniny náš kolega Miloň Čepelka, my jsme mu přáli, věnovali jsme mu v podstatě celé naše vysílání, nejenom to raní, ale i mezi 12. a 13. jste mohli poslouchat písničky z jeho pera. No a dneska slaví 80. narozeniny Honza Nedvěd, no tak to jsou taková dvě krásná jubilea za sebou, tak i Honzovi se budeme určitě věnovat. Už jsme hráli od něj i nějaké písničky,
1: tak
0: nebojte, i jemu budeme věnovat nějaký ten čas v našem vysílání, protože si ho určitě zaslouží.
1: Ano, zcela oprávněně a zcela opodstatněně, protože víme, že sem chodí celá řada vašich gratulací, protože Honzu máte nesmírně rádi, stejně jako my. Věřím, že máte rádi i jinou muziku, třeba kapela Jelen, ta nás čeká s písní Rozlučková, a věřím, že máte rádi i pořad Pod lupou, ten nás čeká za několik okamžiků.
0: No a schválně, bude tam Honza Nedvěd, nebo tam bude někdo jiný, kdo by dneska třeba něco slavil, anebo je to nějaké výročí?

0: Tak se pojďme podívat, jak to vypadá s počasím. Aktuálně v tuto chvíli, tedy ve čtvrt na 9. Teploty jsou pořád po ránu stejné, jsou v rozmezí od nějakých těch 4 do 8, ale na mnoha místech i 10 stupňů. Přes den můžeme očekávat velkou oblačnost se srážkami, ale pozor, co je na to pozitivnějšího, že na večer by srážkové oblačnosti mohlo ubývat. Teploty 13 až 17, takže chtělo by to opravdu během dneška teplejší oblečení.
1: Teplejší oblečení a na odpoledne teda deštník a na večer už ne.
0: Ano, já bych zvolil veškeré alternativy, vzal bych si teplejší oblečení, deštník a s tím bych chodil celý den.
1: Jo, a když bys šel potom večer do restaurace, tak tam už deštník nepotřebuješ.
0: V restauraci ne, ale do restaurace je dobré s deštníkem, ne jako já, který vždycky, když jde do restaurace s deštníkem, tak ho tam zapomene, takže já mám
1: velkou
0: absenci.
1: A ty tam zapomeneš mnohem víc.
0: Minule tušku jsem tam nechal třeba, nemám tím psát.
1: Dobře, podíváme se na silnice, co kdy leží na silnicích. No tak někde porouchaná auta, někde jsou velké kolony. D1 Praha Brno, 178. kilometr Rosice, tak tam je to na 40 minut k D2 a ještě déle si postojíte na D5. Pak, když jedete z Plzně na Prahu, za Loděnicí je zhruba na 8. kilometru, je to teda na 50 minut na Pražský okruh. 8 ano, kilometrů, jo, 50 minut, tak to vám nezávidíme, ale držíme palce, je to spolu s námi zvládnete.
0: No a pokud jste náhodou třeba ve svém automobilu s nějakým svým milým protějškem, je potřeba čas od času pochválit, že jo? Takže řekněte si vzájemně, ty jsi ze všech nejlepší.
1: No jestli stojí v té koloně už dlouho, tak to neříkejte.
0: Tak jo, Petr Rezek.
2: Kolikrát sám sobě říkám, když se ráno probouzím a tvé oči rozespalé naráz úsměv vykouzlí, že vlastně jsem kus blázna, vždyť je to vedlejší.

0: pod lupou.
1: Pod lupou máme dneska Jiřího Hrzána, českého divadelního a filmového herce, taky zpěváka a baviče. Právě dnes je tomu 640 let, co nás opustil.
2: Bohužel. Tak si ho pojďme přiblížit rovnou od dětství. Jiří Hrzán se narodil jako nejmladší ze čtyř dětí známého táborského zahradníka. Od mládí byl aktivním příznivcem sportu a kromě atletiky, což byl třeba běh na středních tratích, hrál také hokej, házenou, volejbal a kopanou.
1: Jeho cesta k divadlu začala v divadle Mladých v Táboře. Talent, píle a vůle ho dovedly na profesionální divadelní dráhu, i když to nebylo snadné. V mládí totiž neuměl dobře vyslovit ř a ještě trpěl mírnou koktavostí.
2: Ovšem po studiu získal angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, což bylo v roce 1961, kde se v roli Vilona v Baladě z hadrů prosadil dynamickým herectvím. V letech 62 až 1964 byl v pražském vojenském uměleckém souboru, s ním cestoval a hrál po dva roky v různých scénkách.
1: V souboru účinkovali také jeho budoucí kolegové v činoherním klubu, Jiří Kodet, Petr Skoumal a Jiří Zahajský. Jeho první velkou rolí v divadle se stal sluha Sir v inscenaci Mandragory a zde svým pohybovým mistrovstvím a klaunstvím vytvořil hlavní postavu.
2: No a dostáváme se konečně k filmu. Začal hrát v roce 1967. Rolí ve filmu Svatba jako řemen, kdy režisér Jiří Krejčík dobře využil naivně dětských rysů jeho tváře a z jeho řečového handicapu udělal vlastně přednost. Podobně tak i další režiséři využili těchto ctností předností, například ve filmech Pane víste vdova, Slaměný klobouk. Právě zde uplatnil i svou atletickou průpravu. Nebo Drahé tety a já, a pozor, jestli si na ten film vzpomínáš, tak tam i zpíval.
1: V rodinných hereckých stopách úspěšně kráčí jeho dcera, herečka Barbora Hrzánová. A teď je to takové pěkně propletené, ano. To jsem ani teda vůbec musím říct, že netušila. Mladší dcera Tereza Hrzánová je výtvarnice a s hercem Karlem Dobrým, který je fantastický, mají syna Cyrila, který je taky hercem a taky fantastickým hercem. Takže prostě divadelní rodina.
2: Tady by se dalo říci, jablka nepadají daleko od stromu.
1: No vůbec ne, ty snad ani nespadly ještě.
2: Ne, Jiří Hrzán. Teď už asonance, MacPherson v našem dnešním vysílání Country Rádia.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme 8 hodin, 29 minut a my vyrážíme za dopravou. Nejprve krátkodobější vlakové výluky, Cheb, Luby u Chebu, Bechyně, Tábor, nebo také Nezvěstice, Příkosice. Tak tady použijete náhradní autobusovou dopravu, pak když jezdíte tyto trasy. Když jsme u autobusů, podíváme se také na silnice. Jablonec nad Nisou, v ulici Tichá se havarovalo. Další dopravní problém je v Olešnici, nebo u Olešnice je to V11, 61. kilometr ve směru na Jaroměř. No a ještě tu máme nehodu z D8, na 24. kilometru ve směru na Prahu se havarovalo. Tolik ve stručnosti doprava, počasí a zprávy přicházejí právě teď v našem vysílání. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Radio. Zahrajte mi muziku.

0: Intri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražské byty v prvním pololetí zdražily za půl roku o 2,4% na 153 100 korun za 1 metr čtvereční. Nejdražší byly v Praze 1, nejrychleji se ale zdražovalo na Praze 2. Teplárny začaly postupně topit, reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu. Na většině území jsou nebo budou splněny podmínky pro zahájení vytápění. Tepličtí zastupitelé tento týden odsouhlasili mimo jiné dotaci na provoz dočasné zimní noclehárny pro bezdomovce. Na nocleh pro bezdomovce dají 670 tisíc korun. Teď je potřeba najít místo. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidných.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví svůj svátek Jaromír, což je jméno slovanského původu a má velmi hlubokou historii a sahá až ke staročeskému slovu jarý, což znamená bujný nebo silný, ale druhá část jména mír se překládá zase jako mírný, jo, takový mírnící prostě nějakou velkou sílu. Tak buď to mírní svoji sílu, anebo něčí sílu. Každopádně je to ten, který vždycky prostě s něčím bojuje.
2: Dalo by se říct takový smířitel, že jo? Smířitel nějakých potenciálních nebo reálných konfliktů.
1: No ale pořád je někde jako mezi, ať už prostě sám v sobě, ano. Rozumíš, že bojuje jako, že je prostě velký silák a říká, teď bych mu jednu vrazil, ale ne, nevrazím a teď se sebou bojuje jako.
2: A jak to dopadne potom, že?
1: A samozřejmě, tak nějaký ten Jaromír by se nám taky mohl ozvat, jestli to jako skutečně takhle platí. Mm-hmm.
2: Jestli takovou povahu má. Tak v kalendáři máme Terence, to je další jméno. Je původem latinské a význam jména Terence pochází vlastně z římského rodu Terenciů. Nemám tady ani jednoho Terence, takže pokud by někdo z našich posluchačů Terencem byl, tak se nám ozvěte, budeme moc rádi.
1: Terence z kredence. Tak, dneska také slaví Garrick a Garrick a taky Griselda.
2: No a pokud se koukneme do světa, tak máme Světový den proti softwarovým patentům.
1: No, to se tě vůbec netýká. Ne. Jsem měl si někdy na něco nějaký patent? Ne. No, na rozum určitě ne.
2: Až mám vyhasit software.

0: jsem sami.
1: Tak rozhodně vy sami naši posluchači nebudete, notabene teď tady mám jednu úžasnou meteoroložku Kačenku. Já tě zdravím.
2: Dobrý den.
1: Jak to podáno vypadá s počasím?
2: Dobrý den. Dneska to s počasím vypadá úplně stejně jako včera.
1: Ano.
2: To znamená, že teploty se pohybují do 10 stupňů Celsia, ale bude to lepší. Nebojte se, přes den až 17 stupňů.
1: No tak.
2: Není to nádhera?
1: No, je to nádhera. Kdo nemáte rádi tyto nižší teploty, tak se asi neradujete.
2: Tak se musíte někam odstěhovat za teplejší ano. Počasím.
1: Možná se nebudete radovat na D6, protože tady ze směru z Karlových Varů do Chlebu si dávejte pozor za sjezdem na Citice na 139. kilometru. Leží v levém pruhu blatník. Jo?
2: Z kola?
1: No, nevíme, právě jsme si vzpomněli na Zdeňka Svěráka, že jo, posledníští voz, ale to asi z kola nebude. Takže dávejte si na to dobrý pozor.
2: Tak, když tak identifikace asi není úplně nezbytně nutná, důležité je se mu vyhnout.
1: Přesně tak. Vyhýbat se nemusíte naší další dnešní soutěži, která se jmenuje Dospíváš do telefon 210 323 333. Čeká na toho z vás, kdo s námi ještě nespíval a kdo má odvahu dospívat část písničky, kterou vám za chviličku pustíme. Teď už kapela Pacifik.
3: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Dospíváš to?
1: Tak jdeme na to. Jdeme na naší zpívací soutěž vždycky před devátou, každý všední den od pondělí do pátku. Tady vyzýváme vás, naše posluchače Country Rádia, abyste se osmělili, abyste konečně už teda vzali do ruky ten telefon a říkali si, ne tak až zítra, ne tak až pozítří, ne, udělejte to dneska.
2: Ano, prosím. Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek, že, známe řečení.
1: A přesně tak to udělal i náš posluchač, který už je teď na lince. Zdravíme vás, hezký den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, s kým si povídáme, křestní jméno stačí?
3: Tady Pavel.
1: Tak Pavle, jste připraven, dobře naladěn?
3: No, dejme tomu, no.
2: No,
1: máte po ruce nějaké zpěvníky, abyste když tak mohl rychle listovat?
3: Nemám, jsem na procházce v parku.
1: Jo, vy jste na procházce v parku, jsou tam kolem nějací lidé?
3: Zatím ne.
1: Škoda.
2: Počkejte, oni přijdou, až začnete zpívat, tak teď se vylují ze všech těch křovisek a stromů.
1: Přesně, vyskočí na vás a teď tam prostě uslyšíme ty...
2: Ten potlesk bujarí.
1: Jo, přesně, budete tam mít to křoví takzvaně. A oni vám podpoří a my jsme další křoví, které máte tady...
2: K dispozici.
1: K dispozici, kdybyste chtěl, můžete využít, jo. Ale my věříme, že nebude potřeba, protože tohle je píseň, kterou zná úplně každý. Tak jdem na to?
4: Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst, kaštany mít se v lahoře.
3: A po celý den zpívat si jen.
4: Zpívat si pam, pam, taram, pam, taram,
2: pam, pam, pam, taram. Splnil jste kritéria toho textu samozřejmě. Malinká jako drobná cezulka, taková jako se tam lavíroval s něčím, ale bylo to ve finále skvělé, my vám to samozřejmě uznáme.
1: Jenom jsme tam teda neslyšeli žádný ty lidi, tak nikdo se nepřidal teda, jo, k vám.
3: Zatím ne, no.
1: Zatím ne, měl jste zpívat víc nahlas, prostě normálně.
2: Počkej, oni už běží, tak než doběhnou, že jo, našim posluchačům, jak to trvá taky nějakou dobu.
1: Dobře, tak pak si to můžete dospívat, protože Hlídač krav od Jarka Nohavici bude teďka zeznívat se a teda Country Rádia po celých 3,5 minut.
2: Po celý den by taky mohl, že jo. Ne, my vám gratulujeme, jste skvělej, pam, param, ta, jak tam zpívat, že?
1: No jasně.
2: Pam, param, pam, param.
1: Tak jdeme na to, teď už všichni si zpíváme, vám gratulujeme, vyhráváte.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,

0: Za 3 minuty už bude 9:00 dopolední, tak před námi je počasí, informace o tom, jak bude dnes a také nějaké ty zajímavosti ano. Ze světa a také z České republiky budou tady zprávy.
1: No a po zprávách začneme opět tu další, teď už dopolední hodinu ve vysílání Country Rádia muzikou. Bude tu třeba Vaby Daněk.
0: Nebo je na PS s písničkou Hák. Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
5: Velký výprodej CDček jde do finále. Trampská muzika, folk a hlavně česká i americká country za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclime.cz.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Pokud si chcete elektromobil nechat dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly bez technické. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 000 km a

0: a starého do 8 let kolem 16,5%. U podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to 22%. Elektromobily jsou tedy méně poruchové než spalovací auta. Skvělá zpráva, závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Kdo nepřál závodům kajaků v Benátkách nad Jizerou, snad zjistí policisté.
1: Kuriozní okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí. Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodily během soutěže desítky lodí. Kdo a proč účelově manipuloval s hladinou stabilního průtoku řeky při vodním slalomu, se šetří už od poloviny srpna. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
0: Kdo chce šetřit na energiích, tomu se hodí následující informace.
2: Po půlročním období příprav programu na podporu energeticky úsporných opatření u rodinných a bytových domů přichází pro žadatele vytoužený okamžik. Ministerstvo životního prostředí již schválilo v kraji první žádosti o kompenzaci úroků a banky na podzim začnou úvěry z nové zelené úsporám financovat. U rodinných domů může jít až o 2 miliony korun. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
3: Sport.
0: A konec zpráv ještě do zákulisí hokeje. Hokejový Třinec se v příštích týdnech bude muset obejít bez útočníka Oskara Flina. Ten si ze sobotního utkání Tip Sport Extraligy proti Plzni, které skončilo 3-2, odnesl nejen dvě trestné minuty za faul, ale také svalové zranění. Léčba si údajně vyžádá pauzu v podobě několika týdnů. To byl hokej a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: čas. 9:09, pozor, nikoli ranní, ale dopolední. Ano, čas nám letí a nezadržitelně se blížíme k dalšímu vysílacímu schématu pro tuto hodinu. Ano, je tu Kačka a Vláďa a přejeme vám krásný poslech.
1: Krásný poslech country rádia, které vám bude hrát písničky jako od Mirka Černého, budeme hrát písničky od Eagle, z Honzy Vyčítala, nebo třeba Valdu Matušku. Ano. A docela určitě v této hodině taky rozlouskneme, o jakém tématu dneska bude řeč. Tak je 24. září, svůj svátek slaví Jaromír, odlétá kukačka obecná. Ano. O čem se dneska budeme povídat?
0: No, teď samozřejmě můžete přemýšlet. Kdybyste chtěli nějaké tipy z naší strany, tak je samozřejmě dostanete, ale ne aktuálně v tuto chvíli. V tuto chvíli si totiž pustíme muziku a vy můžete být trošku napnutí, jaké to téma toho dnešního ranního zásadníku vlastně bude.
1: No. Co? Jste napnutí?
0: Jako
1: ještě nejste napnutí, jo. Ale my vás chceme malinko napínat, nebojte se. Nebude to nic, jako, co by vás mělo jako nějak skolit. No. Jo, nebojte se, bude to něco velmi příjemného. Dostaneme se totiž k muzice, bude to hodně o muzice.
0: Tak, teď už ale Mirek Černý a Charlie Phantom 305.
1: Přejeme vám krásný čtvrtek, zdraví vás Vláďa s Kačkou.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorest. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: A ten dnešní ranní otazník, jak už naznačila Kačenka před malou chvílí, bude veskrze velmi muzikantsky laděný, bude hudební, bude oslavný, bude opěvný, zkrátka bude se věnovat dnešnímu oslavenci. Ano, 80 let dnes slaví Honza Nedvěd.
2: No, tak to jsou tedy opravdu nádherné kulatiny. Včera jsme si připomínali, že slavil narozeniny Milon Čepelka, to byly 90. teďka 80. tak bude sestupná tendence, zítra bude mít někdo 70. Myslím si, že ne teda, ale bylo by to hezké.
1: Ano.
2: Tak dneska teda oslavujeme Honzu Nedvěda.
1: Teď mě tak napadá, že Honza Nedvěd proti Miloni Čepelkovi takový Benjamínek ještě, že?
2: No, je to vlastně takový jeho mladší brácha.
1: Takový, ano, přesně tak.
2: Tak vězte, že samozřejmě jeho muzika nikdy nezestárne. Já si myslím, že navzdory tomu, že některé z těch písniček jsou desítky let staré, tak prostě nestárnou a myslím si, že u táboráků zaznívají i dneska a zpívají si je prostě, já nevím, je osmileté děti.
1: Napříč generace mi to jde, přesně tak, ať si vzpomeneme na jakoukoliv jeho písničku, na jakýkoliv jeho zpěv a kytaru, prostě vždycky to stojí za to. A dalo by se také říci, že ne, že se nestárne u jejich písniček nebo jeho písniček, ale ono se dokonce i mládne, podívej se na mě. Já jdu k táboráku, zaspívám si Honzu Nedvěda.
2: A ty už si ale hodně dlouho nespíval, se mě zdá teda. Jako. Tak Honza Nedvěd, jeho písničky Igelit, myslím si, že prostě legenda. Valčíček, Stánky, já třeba vždycky si pamatuju, že jsem absolutně milovala Stánky. To byla moje prostě top písnička, která mě jakoby absolutně nejvíc bavila. A i když teď si jakoby vybavím všechny jeho písničky, nebo které si ho nemrychle vzpomenu, tak ty Stánky mě baví asi nejvíc, jo, ale je jich mnohem víc třeba Podvod. To je taková písnička s takovým jako textem, jo, jako jo, když se nad ním zamyslíte, tak jako není úplně pěkný.
1: Šibalský, no, prostě takhle to je v tom životě, samozřejmě nad tím bych nelámal hůl, tak samozřejmě nelámeme hůl, že jo, ale prostě líbí se mi v těch písních, jak se dokáže krásně vypovídat a vyspovídat a jak veškeré své trápení a radosti dokáže v těch písních prezentovat. A co je třeba strašně zajímavé, ty jsi jmenovala ty Stánky, tak na rockových koncertech, ale takových těch echt rockových a metalových.
2: Je spoustu Stánků z občerstvení.
1: Nepočkej to, jo, ale kolikrát ti rockeři prostě v těch kůžích a podobně si vyberou tuhletu písničku Stánky a tam ji hrají a lidi úplně šílí.
2: Prostě jako upozorňuji tě, že Stánky a písnička Kohout,
1: ano,
2: jsou jedny z nejoblíbenějších písniček na diskotékách mého přítele, který hraje prostě diskotéky každý víkend a to jsou prostě topové písničky a těma to vždycky jakoby, jako řekněme, zakončí ty diskotéky.
1: Počkej,
2: ti lidé všichni zpívají a teď prostě se takhle houpou ze strany na stranu a zpívají tyhle písničky. Je úplně jedno, kolik jim je a kolik je hodin.
1: Tak tady je evidentní, že i mladší generace tuhletu muziku zná. Tak pochopitelně vy znáte taky a dnešní otázka je velmi jednoduchá.
2: No, je naprosto na snadě. Jaká písnička od Nedvědu je ta nej?
1: Ale to bude docela těžké, protože všichni budou psát samozřejmě všechny písničky, že? A budou mít pravdu.
2: No, my tady uděláme potom takový žebříček a vybereme tu nej od Nedvědu. A to proto, že má Honza Nedvěd dneska narozky.
1: Tak ještě jednou všechno nejlepší a teď jdem na muziku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravu začínáme velmi pozitivní a radostnou zprávou, alespoň pro ty z vás, kteří jezdíte vlakem. Ku příkladu na takových spojích, jako jsou Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, anebo Týnec nad Sázavou, Čerčany. Tyhle ty dvě vlakové výluky končí dnešním dnem. Méně pozitivnější je to na silnicích, protože tady máme hlášeny nějaké uzavírky a nějaké dopravní nehody. Tak Kostelec nad Černými lesy, tady se havarovalo v ulici Spojovací. V Aši se havarovalo na silnici 175, teď tu máme Studénku, tady se havarovalo na silnici 415, no a v České Lípě se havarovalo v ulici Litoměřické. Jinými slovy, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, věříme, že se nedostanete vy, naši posluchači, do žádné šlamastiky. No a za chviličku v našem vysílání zase muzika.
2: Country rádio
3: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí,

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnes slaví narozeniny Honza. Ano, Honza Nedvěd, všichni dobře víme, slaví osmdesátiny. Včera jsme tu měli velké oslavy v souvislosti s Miloněm Čepelkou. Ten je o 10 let starší, to znamená, že by klidně Honzovi mohl utírat mlíko na bradě, že v podstatě...
2: Jsem tě bála, co řekneš.
1: No, to... Já vím, ten věk už je takový, že prostě to napadlo mě to taky, ale takhle to samozřejmě vůbec nebylo míněno.
2: Vladimíre, buď trošku prostě, ano. Jako dneska jsou prostě jen to narozeninový den, takovýhle věci se prostě neříkají.
1: No, já jsem to neřekl.
2: Ale opravdu. Dneska se bavíme o krásných písničkách, které Honza Nedvěd naspíval většinou třeba se svým bratrem, ale i samostatně. Možná, že vám nějaká utkvěla v hlavě vlastně po celý život a celý život si ji zpíváte a třeba ji nemůžete dostat z hlavy. Může to být písnička, třeba i Ach, synku, synku, jo, tu taky naspíval Igely, Jak jsem to tu miloval, Hlídej lásku skálo má, no prostě je jich opravdu celá řada a vy jste nás přivedli i na některé, které už jsme se skoro ani nepamatovali, viď, Vláďo?
1: No, je to tak, samozřejmě děkujeme vám za vaše odpovědi, opravdu těch odpovědí je tady víc než dost a my jsme tady zvolili takovou jako trošku v uvozovkách nepsanou soutěž, abyste nám napsali, jaká z těch písniček je vaše nejoblíbenější a my už tu máme tak trošku udělaný takový jako součet. Máme tu čísla podle vašich odpovědí, ale k tomu se dostaneme až v závěru. Tak jdeme na některé ty vaše příspěvky.
2: No tak šup.
1: Tak Valčíček, krásné vyjádření vztahu lásky, napsala nám Romana.
2: No a napsal nám i Tomáš, že absolutně miluje tulácký ráno, který už strašně dlouho neslyšel. Musím říct, že taky jsem dlouho neslyšela tulácký ráno.
1: Ano, nádherný, nádherná muzika. Napsala nám Petra, pro mě je Honza Nedvěd s tělesněním krásné duše, srdce. Prostě ta jeho muzika je tak fantastická, že ať slyším cokoliv, tak se mi líbí každá jeho písnička a je těžké, abych definovala, která je nejhezčí. To bych malinko degradovala ty ostatní.
2: No, tak kdo nám ještě napsal? Třeba Peťa. Na to by mi nestačil papír A3, ale je jedna, kterou rád poslouchám. Ostružiny. A chtěl bych poprosit Kačku, jestli se může přimluvit ve studiu, ať tuhle písničku pustí do rádia. Moc děkuji, Kačko. Tak teď je to na mě, jo? Jestli my tady vůbec ostružiny máme. No tak my se mrkneme, ale každopádně si můžeme říct žebříček podle toho, jak vy jste psali, tak my jsme to tady dali dohromady. Takže dohromady. SMSky, e-maily, volání a příspěvky na Facebook, jo. Tak na třetím místě nejpopulárnější písnička Valčíček.
1: Ano.
2: Jo, je to ona. Tak na druhém jsou Stánky. Ano. Já jsem chtěla, aby vyhráli, prostě Stánky nevyhráli. Ale prosím vás, která písnička vyhrála jako za mě? To neplatí.
1: No, povídej, Ostružiny, ne?
2: Ne, vyhrál Podvod, si
1: podvod,
2: představ.
1: Podvod, Ježíši Krista.
2: Ale to je písnička, která mě se teda jako osobně velmi líbí, ale jako když jsem se jednou před mnoha lety zaposlouchala do toho textu, tak teda se mi teda moc nelíbí.
1: Tak to je zase z toho morálního hlediska, že
2: umel pohledu. Přesně z toho morálního hlediska se mi to prostě jako nelíbí teda. Ale jinak samozřejmě nádhera, ale vám se Podvod líbí nejvíc, tak nejlepší
1: no,
2: písnička.
1: Líbí se Jirkovi a tohle by mohl být vítězný. Jirka nám napsal, mám rád všechny jeho písničky. Miluju Valčíček, ale píseň Podvod, ta mi zalezla pěkně pod kůži. Tam je prostě řečeno vše.
2: Ježíš, ale tam, aby jsme vám to vysvětlili, jo. Protože tam je třeba, chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto. Tam vlastně jde o to, že on té dívce, která prostě... Jo, byla ta, která...
1: Podlehla,
2: no. Tak ji nazývá pitomou, jako, a nebylo to jenom jednou, ale pro pár nocí touhy, takže to bylo víckrát. Takže v tom je ten zakopaný pes.
1: Tak, my si dáme Podvod Honza Nedvěd.
2: Právě teď.

krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene,

0: Dáme zprávy, dáme počasí a pak přijde už náš kolega Milan Schmidt, který se na vás těší, aby vás provedl vysíláním mezi 10. a 15. hodinou. Bude s vámi soutěžit a bude vám hlavně pouštět muziku, která věříme, že se vám bude líbit po 10. Už za něj můžeme říct, že vás čeká Věraž Martinová a taky St. Johnny.
1: Tak, my se s vámi loučíme s tímto nonchalantním úsměvem na rtech od kačky, já se také usměju. Co? Dobře. A těšíme se na vás zase zítra. To už bude pátek 25. září.
0: Tak pravou, mějte se fajn.
2: Country počasí.
3: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia.

na zeď stíny kreslí. A ten rošťák vítr zůstal někde za límcem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ministerstvo dopravy navrhuje několik změn pravidel silničního provozu. Nově vydávané řidičské průkazy by mohly platit 15 let. Těžší obytné automobily by na dálnici mohly jezdit až 100-kilometrovou rychlostí a přes hranice by se měly účinněji vymáhat pokuty. Změny má ještě projednat vláda a platit by mohly od července příštího roku. Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ-125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako součást vítězného československého týmu mezinárodní motocyklovou soutěž v Německu. Tady je ředitel muzea Karel Xandr.
2: Pan Souček tady byl také přítomen, tak jsme získali i některé materiály, jako je plaketa a některé papírové doklady, jako je třeba plán trasy právě od pana Součka. Takže vlastně ten dnešní dar je o to více důležitý a o to více významný, protože to není jenom dar toho vlastního stroje, ale i s tím příběhem té šestidenní, který pan Souček tehdy v tom roce 1956 vyhrál.
1: Za sportem se teď vydáme do Nové Paky.

0: Město Nová Paka otevřela nové sportoviště pod střechou. Nová sportovní hala vyrostla v zadní části areálu gymnázia. Kromě hlavní sportovní plochy s hledištěm nabízí také horolezeckou stěnu, posilovnu, nářadovny, šatny s umývárnami, toalety a výtah. Bude sloužit nejen studentům, ale také po vyučování klubům a veřejnosti. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Vypadá to, že o práci u vojáků je zájem. Pokračuje kolega Savana.
2: Minulý týden narukovali do Vyškova stovky vojáků. Zdejší vojenská akademie zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup bude pokračovat a počty se mohou ještě zvyšovat. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
3: Sport.
1: Ještě Formule 1. Netradičně už dnes začíná v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu, ve které se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu Ital Andrea Kimi Antonelli, který zaútočí na 9. vítězství v sezóně a 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné a klidné čtvrteční dopoledne vám přeje teď už po 10. hodině Milan Schmidt. Tohle byla kapela St. Johnny, ve které hrají, a písnička, která je z našeho zatím posledního a vlastně i budoucího alba. Já to hned vysvětlím. Písnička Nebe počká, a my jsme moc rádi, že ji Country Radio zařadilo do svého vysílání, je vlastně z našeho zatím posledního alba, které se jmenuje Mercury 75, ale tam je v angličtině. A my jsme ji čistě pro Country Radio nahráli takhle v češtině a také ji chceme použít na příští album, které bude celé v češtině. Tak to bylo takové vysvětlení, jinak s kapelou St. Johnny se v sobotu chystáme na sever Moravy na koncert, o tom ještě budu hovořit, ale teď pro vás budu mít za chviličku už pozvánku do Prahy, a to na Pacific, protože právě Pacific za chviličku zaspívá Stopy sešlapaných bod a zároveň v kukátku Country Rádia připomenu jejich blížící se koncert v Malostranské besedě. Další muziku pak zajistí Home Free, anebo třeba Žalman a spol. Hezký poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacifik v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, Malostranský besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Babiho Rivoli, takže ano. By mohlo být hezký večer.
1: Mm-hmm.
2: No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu u konce skoro a
1: jasně.
2: Tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš si Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No nová jsem stále já, teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží
1: pomalu. No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako mostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích máme také informace z městské hromadné dopravy. Koukám nejprve na Prahu a mám upozornění, že až do 25. září se nebude v Nuslích jezdit ulicí Zámeckou. Dotýká se to linky 2, která je od Petřin ukončena objezdem Moráň, Albertov, Výtoň, Karlovo náměstí. Tolik Praha. Brno vypadá klidně, v Ostravě máme nějaký problém, a sice ve dnech 26., 27. a 28. září vždy v době od 6.25 do 16.50 z důvodu prací na trati budou spoje tramvajové linky číslo 5 nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy ND5. Tolik tedy Ostrava. A teď pohled na další problematická místa na dálnicích. Na D5 máme hned dvě místa problematická, a sice první místo je mezi 89. a 95. kilometrem ve směru na Rozvadov. Jsou tam práce na silnici, ale platí to i v obráceném směru, a obousměrně to platí také mezi Stým a 110. a 5. kilometrem, také ve směru na Rozvadov i ve směru na Prahu. Jsou tam práce na silnici a je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Další takové místo najdeme i na D11, a to mezi Sackou a Poděbrady, tedy od 25. do 35. kilometru, také obousměrně, i tady je zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, i tady se zpomaluje na 80. A pak máme podobné místo na 63. až 53. kilometru, také obousměrně, i tady je provoz převeden do protisměru. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 29. září se rozezní v tamtamech osobitý hlas brněnské trampské písně. Přivítáme Janu Zuzanu Radovou.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska půjdeme na výlet na jižní Moravu, západně od Ivančic, podívat se na zříceninu hradu Templštejn. Ten založil koncem 13. století rytířský řád templářů. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1298. Hrad byl tedy zřejmě postaven mezi lety 1281 až 1298. K nejstaršímu jádru ohraničenému polygonem pláštivé zdi postupně přibyly další stavby, včetně jižního paláce a pásů hradebního opevnění. Hrad stojí na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Jihlavy. Ze dvou stran ho obtéká řeka, ze třetí strany jej chrání rokle s potokem. Přístupová cesta proto vedla pouze z jihu a chráněna byla několika pásy opevnění. Výraznou dominantou je mohutná štítová zeď, která vznikla kolem roku 1470 jako ochrana před dělostřeleckou palbou z nedalekého výše položeného vrchu. Je asi 70 metrů dlouhá, 5 metrů široká a 11 metrů vysoká. Zajímavé je, že nebyla nikdy úplně dokončena. V jednom místě zdi totiž zůstalo zubovité zakončení, tam měla původně stát další věž. Někdy po polovině 16. století byl hrad opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu. Na počátku našeho tisíciletí byl v opravdu zuboženém stavu. Zdivo se rozpadalo a celý areál zarostl náletovou vegetací, jejíž kořeny urychlovaly další zkázu. V roce 2011 koupil Templštejn pan David Hamza a zahájil jeho postupnou záchranu. Tradičními materiály citlivě zajistil zdivo, vyčistil areál od náletů, vybudoval kamenná i dřevěná schodiště, upravil stezky a nechal vybudovat vyhlídkovou plošinu. Za záchranu hradu získal pan Hamza v roce 2016 cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Do obnovy místa se zapojují také dobrovolníci, například z hnutí Brontosaurus. Areál Templštejna je dnes celoročně volně přístupný. Vstup je ale na vlastní nebezpečí. A na tu vyhlídku vede celkem 111 schodů a pak žebřík. Další informace o Templštejnu najdete například na webu npu.cz. Pěkné toulání, dobrou náladu vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Hodina mezi 10. a 11. je za námi, před námi je předpověď počasí a také pozvánky za kulturou. No a protože už se pomalu blíží víkend, tak si myslím, že pozvánky za kulturou jsou na místě. Pokud byste nenašli snad v té nabídce, kterou uslyšíte po 11. hodině, to, co právě vyhledáte, tak možná v příští hodině v pozvánce, v kukátku, to bude to pravé pro vás, anebo se můžete kouknout na naše stránky www.countryradio.cz a tam v sekci kultura hledat. Ale pojďme postupně. Nejprve si dáme kulturní pozvánky teď živě ve vysílání Country Rádia po 11. hodině.
1: Country počasí.
2: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí.

0: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhli vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Country Radio. Naladí

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na koncert Pro radost. Pozvání do klubu Válec v Polské ulici v Praze přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a 3. října začínáme v 19 hodin. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a hosté. Pokud máte rádi bluegrass, neměli byste tady chybět. Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes Semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu Přes 50 let v country. Uslyšíte skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš

Začala poslední dopolední hodinka, pokud vám zvuk této kapely, která dohrála, přijde povědomí, pak vězte, že to byla falešná karta a jejich písnička Dálky. Je to z CDčka Zatracení blázni z roku 2021 a poslouchá se to náramně. Než si dáme další muziku, tak navážu na to, co jsem sliboval před celou, a sice, že pro vás budu mít nějakou pozvánku, a je to tak. Máte-li blízko do Ostravy, nebo pokud tam přímo bydlíte, tak za chviličku se dovíte v kukátku Country Rádia, že nás čeká skvělá akce, a to už zítra. Z muziky potom vybírám Flerety, Creedence, Mickey Rivolu a nebo třeba KTO. Dobrý den.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, hudební samozřejmě, jak je u mě zvykem, většinou dělám nějaké pozvánky na hezké koncerty a nebude to jinak ani teď. Já mám totiž na telefonu muže jménem Robin Hill. Ahoj Robine.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Tak naši posluchači tě znají samozřejmě z Forfolku, už jsme spolu dělali pořad Srdcem v country a navíc jste soutěžili v talentu Country Rádia v letošním roce, takže to jméno tady rezonovalo. Já jsem se s Robinem teď právě domlouval, že by přišel na návštěvu sem k nám do rádia, trošku jsme promluvili o tom, co se od talentu Country Rádia stalo, ale ty máš, Robine, taky na srdci ještě nějakou pozvánku na koncert, který už se tedy velmi blíží.
2: Velmi se blíží, bude to tento pátek, to znamená 25.9. asi se 18 hodin a rád bych vás pozval na takovou příjemnou akci, která je v Ostravě v Heřmanicích, což je taková trošku periferie Ostravy, bych řekl, už taková zelenější část. A je tam krásná farní zahrada, kterou spravuje otec Leoš, ta zahrada je kouzelná, rozkvetlá, jsou tam dřevořezby, krásná dřevěná velká noémová racha pro děti na hraní. No a tam budeme dělat takové rozloučení s létem a teda takový náš samostatný koncertík skoro dvouhodinový, takže si myslím, že stojí za to prostě si tam na to přijít, protože opravdu zahrajeme téměř skoro celý ten náš hlavní repertoár.
1: Mm-hmm. My se spolu budeme bavit, až přijdeš do rádia, i o tom, že vlastně už jsme avizovali v talentu Country Rádia pomalu, ale jistě práci na novém albu. Už zazní třeba i nějaké novinky, které by mohly být příslibem toho alba?
2: Určitě budou i novinky, protože my jsme vlastně něco udělali jako singly, které teda zaznívají už teď docela často v country rádiu, za což jsem moc rád, že téměř každý den tam nějaká z těch našich písniček, z těch singlů zní a z toho právě bude poskládané potom to CDčko, ale ty písničky se pravděpodobně budou všechny nahrávat znovu, i když uvidíme, ale jsou i novější písničky, které právě představíme i a hlavně ještě, co představíme, je nový basista. Takže budeme mít z Brusu nového basistu, teď od toho Bátek vlastně sama bude hrát poprvé už po nějakých tréninzích a tak, takže to bude taky zajímavé.
1: Takže velké změny v kapele Forfolk, o tom všem si budeme povídat, až dorazíš. Teď nám ještě jednou zopakuj tedy, v kolik hodin, kde máme tento týden být?
2: Takže 25.9., to je tento pátek, v 18 hodin, farní zahrada svatého Marka v Ostravě Heřmanicích.
1: Robine, díky za pozvánku, měj se hezky a těším se na viděnou. Ahoj.
2: Moc děkuji taky, mějte se všichni krásně, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, začněme na kolejích na trati 097 Teplice v Čechách Lovosice. V úseku Radejčín Teplice v Čechách se porouchalo vozidlo, je tam zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Radejčín Úpořiny také v obráceném směru. Koukáme na dálnice, pozor na D35, 143. kilometr ve směru na Olomouc, osobně auto tam trefilo s vodidla, počítejte s tím, že se tam zdržíte. Stejně tak na D0, tedy na pražském okruhu na 10. kilometru ve směru Gruzini, i tady se srazila dvě osobní auta, i tady počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu, i když pozor, teď ještě koukám, vidím nějakou zprávu, která přichází z D11, 61. kilometr ve směru na Jaroměř, havárie nákladního auta, i to se pravděpodobně ještě stále dořešuje, tak i tady dávejte pozor. Šťastnou cestu pro vás, pro všechny.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tak to je velká pohoda tohleto, to je veliká pohoda Ella Langley ve vysílání Country Rádia. My tuhletu písničku už nějakou dobu hrajeme a máme na ní dobré ohlasy, pěkné ohlasy, protože je to opravdu taková klidová záležitost a není divu. Konkrétně Amerika, která je tedy domovem téhleté muziky, přímo šílí z této skladby. Ona totiž, tahleta písnička, už se více než 48 týdnů nachází stále v žebříčku Billboard Hot 100 a dokonce už více než 23 týdnů je na samotném vrcholu, to znamená, že trhá jeden rekord za druhým. A my jsme rádi, tedy, že ji můžeme mít ve svém vysílání, že jsme to odhadli velmi dobře, že z toho bude opravdu veliký hit a plní se nám to a je to jedna z těch amerických písniček, které určitě jsou moc fajn a zdobí naše vysílání. My se vrátíme zpátky, ale zase k nám domů, dáme si Texmeny s Vráťou Vyskočilem a pak pro vás budu mít pozvánku na nedělní pořad. Pomalu se také blíží poledne. Ale víte co, k tomu vám řeknu více až zase za pár minut. Teď tedy Texmeni a Vráťa Vyskočil v Country Rádiu. Máme 11 hodin 42 minuty. Příjemný poslech.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Country rádiu dospívali Texmeni a Vráťa vyskočil a já si dovolím vás pozvat na pořad, který jsem připravil na neděli 27. na 23. hodinu. Ano, je to album týdne a hostem, řekněme, bude Jirka Schmidt. Ten totiž natočil po delší době pár věcí, no a protože jsme si zatím nepustili ani jeho minulé album, tak to nějak zkombinujeme a uděláme si hezkou hodinku právě s jeho muzikou. Takže poslouchejte v neděli 27. září od 23 hodin album týdne a uslyšíte tam i tuto písničku.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: prav, ať se na hlucom zkýší Pinajmont dál. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýší Pinajmont dál. Jo, ahoj, páru tam hoď, a kdo pekla se dříve do hrabem. Jo,
1: Country Radio. Nejvíc country a český.

0: Tantry počasí.
1: Obloha dnes bude oblačná až zatažená a místy počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pravidelně vám přinášíme informace o tom, jak a kde rostou houby. Tady je další skvělá zpráva a pokud patříte mezi milovníky hub, měli byste zbystřit. Podle odborníků se totiž v těchto dnech houbám daří. Na většině území převažuje střední až vysoká pravděpodobnost růstu hub. Nejpříznivější podmínky jsou nadále v horských a podhorských oblastech. Nezapomínejte ale na to, že se obecně doporučuje konzumovat jen ty houby, které bezpečně poznáte. Masivní pondělní výpadek internetu od O2 napříč republikou má dohru. Operátor oznámil, že odškodní všechny své zákazníky, přestože za výpadek mohla technická závada. Místo slevy z vyúčtování se ale operátor rozhodl rozdat lidem poukazy na 200 korun pro další nákup na svém e-shopu a také v prodejnách. Jára Cimrman a Nymburk. Jak jde tohle dohromady, to nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Stopy Járy Cimrmana vedou i do Nymburka. Poslední vzrušené jednání zastupitelů mělo jako předposlední bod schválení názvu nové ulice. To se povedlo a ulička v centru u základní školy Tršova nese nově název vymyšleného českého génia, všeuměla a smolaře Járy da Cimrmana. Recesistický nápad vznikl jak jinak než v hospodě. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Jeseníky jsou na známkách, podrobněji Luděk Savana Urbánek.
3: Chráněná krajina oblast Jeseníky se poprvé objevuje na unikátním příležitostném aršíku poštovních známek, který v září vydala Česká pošta. Výtvarné dílo manželů Knotkových přibližuje nejcennější kouty hor, včetně pradědu Petrových kamenů, Velké kotliny a vodopádu Bílé Opavy. Známek je 26 tisíc. Luděk Savana Urbánek, Opava.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. A ještě dodám, že z třetího kola poháru zbývají ještě 3 zápasy. Molkab dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Polední siesta. K 80. narozeninám Honzy Nedvěda.

Posloucháte Country Radio, je po 12. hodině a tohle byli Brontosauři a jejich slavné stánky. No a vy už asi víte, nebo určitě víte, že dnešní polední menu nebude ve své klasické podobě. I dnešní den je pro nás totiž sváteční, protože 80. narozeniny slaví jedna z největších legend našeho žánru. Obrovským počtem písní a z nich obrovským počtem hitů posunul český folk k posluchačům napříč generacemi Honza Nedvěd. No a právě on je dnešním oslavencem a právě jemu patří tahle hodinka, která mapuje jeho fantastickou práci. I když začínal jako Big Beaťák, už od roku 72 vedl trampskou skupinu Toronto, ta se později změnila na Brontosaury, v níž s bráchou Františkem začali neuvěřitelnou sérii úspěchů. Spolu vystupovali i v dnes již neexistujícím Spiritual Quintetu a stali se oblíbenými interprety dětí, jejich rodičů i prarodičů. Dnes tedy oslavuje kulatiny opravdová hvězda a my si s chutí poslechneme jeho hodinku. Honzo, hodně zdraví a všechno nejlepší.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný dešť a přehánky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ministerstvo dopravy navrhuje několik změn pravidel silničního provozu. Nově vydávané řidičské průkazy by mohly platit 15 let. Těžší obytné automobily by na dálnici mohly jezdit až 100 km rychlostí a přes hranice by se měly účinněji vymáhat pokuty. Změny má ještě projednat vláda a platit by mohly od července příštího roku. Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ-125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako součást vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou soutěž v Německu. Tady je ředitel muzea Karel Xandr.
2: Pan Souček tady byl také přítomen, tak jsme získali i některé materiály, jako je plaketa a některé papírové doklady, jako je třeba plán trasy právě od pana Součka. Takže vlastně ten dnešní dar je o to více důležitý a o to více významný, protože to není jenom dar toho vlastního stroje, ale i s tím příběhem té šestidenní, který pan Souček tehdy v tom roce 1956 vyhrál.
1: Za sportem se teď vydáme do Nové Paky.
3: Město Nová Paka otevřela nové sportoviště pod střechou. Nová sportovní hala vyrostla v zadní části areálu gymnázia. Kromě hlavní sportovní plochy s hledištěm nabízí také horolezeckou stěnu, posilovnu, nářadovny, šatny s umývárnami, toalety a výtah. Bude sloužit nejen studentům, ale také po vyučování klubům a veřejnosti. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Vypadá to, že o práci u vojáků je zájem. Pokračuje kolega Savana.
4: Minulý týden narukovali do Vyškova stovky vojáků. Zdejší vojenská akademie zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup bude pokračovat a počty se mohou ještě zvyšovat. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Ještě Formule 1. Netradičně už dnes začíná v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu, ve které se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu Ital Andrea Kimi Antonelli, který zaútočí na 9. vítězství v sezóně a 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Polední siesta s Honzou Nedvědem a jeho narozeninami je za námi. Po 13. hodině zaspívali Věra Martinová a Kamelot a pojďme se podívat na to, co nás čeká v této hodině. Pozvu vás na zítřejší ranní vysílání a mám tu také pozvánku na hezké místo, kde se kouzlí, pokud nevíte, co o víkendu podniknout třeba s vašimi dětmi nebo vnoučaty, tak je jedna možnost vyrazit se podívat na kouzelnické představení, více tedy v kukátku Country Rádia z muziky Pavel Bobek, Eliška Kotlínová, Robert Křesťan a teď taky trochu Ameriky, Dave and Sugar. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Já po nějaké době volám opět kouzelníka Pavla Kožíška. Dobrý den, Pavle.
2: Ano, hezký, dobrý den.
1: Tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak se hovořilo o tom, že někdy po 20. už bychom zase mohli přijít k vám do divadla na nějaké hezké představení s dětma, tak jak to vypadá?
2: Ano, tuto sobotu nám začíná divadelní sezona a odevíráme s představením Škola kouzel. No a jak už název napovídá, budeme si hrát společně s dětmi na takové malé kouzelníky, samozřejmě si i něco naučíme a všechny děti, co budou na jevišti, dostanou i pravé kouzelnické vysvědčení. No a po představení můžete navštívit třeba v přízemí divadla kouzel i zrcadlový labirint.
1: Mm-hmm. Pokud tedy hovoříme o tomto představení, tak v kolik hodin a kde bychom měli být?
2: Takže sobota 26. září ve 14 hodin divadlo Kouzel v Líbeznicích u Prahy.
1: Blíží se nám také státní svátek. Máte připravenou nějakou akci i na tento den, protože děti budou doma?
2: Ano, určitě. V pondělí 28. na státní svátek každé dítě, které přijde do Muzea fantastických iluzí do Vodičkovy ulice 31, dostane jako dárek kouzelnickou hůlku zdarma a naučí se s ní i kouzlit.
1: Tak děkujeme za informace, ať kouzelníků přibývá. Mějte se hezky a příště naslyšenou.
2: Ano, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady pár informací z dopravy. Nejprve koukám na kolejích na trať 010 Dlouhá Třebová, Česká Třebová. Právě na této trati a právě v tomto úseku je překážka na trati v podobě uvíznutí nákladního vlaku a znamená to, že provoz je tam přerušen. Počítejte s tím, dotýká se to poměrně dost velkého počtu vlaků, takže sledujte pokyny dopravce. Mám tu i zprávy z dálnic. Momentálně trošku zlobí Pražský okruh. Na 6,5 km ve směru k Ruzyni máme nehodu nákladního a osobního auta, tam počítejte se zdržením, a na 16,5 km ve směru k Ruzyni také osobní auto s nákladňákem v sobě, takže i tady počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Radio.

0: Tak tahle hodina by se dala klidně nazvat jako zvací, protože pozvali jsme vás na kouzelnickou show, pozveme vás už vlastně za pár minut, dá se říci, s kulturními pozvánkami na nějakou pěknou akci, ale také tu pro vás mám ještě pozvánku na zítřejší ráno, takže pokud stáváte brzo, tak po 6. hodině se máte na co těšit.
1: Už v zítřejším dobrém ráno si na Country Rádiu připomeneme životní příběh Jana Třísky. 9 let už je tomu, co není mezi námi. A taky budeme přát, a to všechno nejlepší dvěma hollywoodským filmovým hvězdám, které slaví narozeniny. A ještě ke všemu u jednoho stolu. Jsou totiž manželé. Tak zítra ráno v 6 se těšíme na slyšenou. Kačka s Vláďou, ahoj.

0: Tak to bychom měli, z této hodiny je to úplně všechno. Ještě jsem vám neřekl jednu důležitou věc, protože dnes jsme neměli polední menu, byla taková ta sváteční polední siesta. Ta důležitá věc je pozvánka na večerní speciál. Pokud nevíte, co vás dnes večer čeká, tak je čtvrtek, už je to vlastně celkem jasné, Dvora na country, pořad, který pro vás připravuje Bezi Junior. Nebude chybět ani dnes, takže po 19. hodině pro všechny milovníky country skvělá hodinka. Buďte u toho. Jinak teď předpověď počasí a za chviličku tedy slibované pozvánky za kulturou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný dešť a přehaňky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a tak

0: to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na koncert Pro radost. Pozvání do klubu Válec v Polské ulici v Praze přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a 3. října začínáme v 19 hodin. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a hosté. Pokud máte rádi bluegrass, neměli byste tady chybět. Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes Semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu přes 50 let v country. Uslyšíte skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Už je tedy po 14. hodině a jestli jsem tu minulou hodinu nazval jako hodinu zvací, tak tuhle bych určitě věnoval pohybu, protože nás čekají pořady, které jsou o pohybu. Všechno zahájil Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou, což je písnička, která do toho krásně zapadá, protože v kukátku Country Rádia nás čeká pozvánka od Petra Teringla na dnešní pochod. A asi myslím, že o vodu či rosu nebude nouze, tak ale jestli chcete, tak ten pochod by mohl být opravdu moc pěkný. Čeká nás i Tulácká stezka, což je vlastně podobné téma, i tam se můžete inspirovat. No a z muziky potom třeba Zvedněte kotvy, což může také souviset, ale dá se říci, že třeba Láďa jede lodí, a nebo Don Williams, Lay Down Beside Me, jsou skladby, které vám určitě udělají radost a kdo ví, možná vás některá z nich také rozpohybuje. Proč ne? I've spent

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na pochod s klubem českých turistů, takže vy už tušíte, že na telefonu je Petr Teringl z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak kam nás pozvete tento týden?
2: Na tunelový komplex Banka. Totiž když se před lety stavěl tenhle tunelový komplex Blanka, vzniklo nad ním několik parků a právě těmito parky vede pochod, který je připraven na čtvrtek 24. září. Pochod startuje na stanici tramvaje Malovanka, vede přes parky v oblasti Hládkova a Petinky, vede kolem vjezdů do tunelu a potom se stáčí do Královské zahrady a přes Špejchár ke Stromovce. Až do Stromovky ovšem nedorazí, to by bylo moc dlouhý, pochod končí na Letné v restauraci u Letenského zámečku. A tenhle pochod je věnovaný osobnostem, které v téhle oblasti žily, připomene třeba Alici Masarykovou nebo Julia Zejera.
1: Děkujeme za pozvánku, takže krásná procházka a nakonec i posezení s možností diskutovat. Tak závěrem zase zopakujte tedy ta data, která potřebujeme znát.
2: Pochod nad tunelem Blanka ve čtvrtek 24. září, start mezi 4. a 6. odpoledne na stanici tramvaje Malovanka.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také po 14. jsou tu kratičké dopravní informace, nejprve polodenní výluky. Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem Vrchlabí, Týnec nad Sázavou Čerčany, Nedvědice Tišnov, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice a Olomouc, Domašov nad Bystřicí. To jsou místa, kde budete ještě teď přesedat na autobusy. Pokud jedete po dálnici D1, připravte se na zdržení, tvoří se tam kolona, a to na starém známém místě. Na D1 se tedy zdržíte mezi 173. a 196. kilometrem na Ostravu. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. V pondělí 12. října od 10 hodin oslavíme společně s Miloněm Čepelkou jeho životní jubileum. V živém vysílání si společně připomeneme jeho divadelní i písňovou tvorbu a dojde i na gratulace z řad známých osobností. Tak nalaďte Country Radio v pondělí 12. října v 10 dopoledne. Čeká nás narozeninové vysílání s Miloněm Čepelkou.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska půjdeme na výlet na Jižní Moravu, západně od Ivančic, podívat se na zříceninu hradu Templštejn. Ten založil koncem 13. století rytířský řád templářů. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1298. Hrad byl tedy zřejmě postaven mezi léty 1281 až 1298. K nejstaršímu jádru ohraničenému polygonem pláštěvé zdi postupně přibyly další stavby, včetně jižního paláce a pásů hradebního opevnění. Hrad stojí na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Jihlavy. Ze dvou stran ho obtéká řeka, ze třetí strany jej chrání rokle s potokem. Přístupová cesta proto vedla pouze z jihu a chráněna byla několika pásy opevnění. Výraznou dominantou je mohutná štítová zeď, která vznikla kolem roku 1470 jako ochrana před dělostřeleckou palbou z nedalekého výše položeného vrchu. Je asi 70 metrů dlouhá, 5 metrů široká a 11 metrů vysoká. Zajímavé je, že nebyla nikdy úplně dokončena. V jednom místě zdi totiž zůstalo zubovité zakončení, tam měla původně stát další věž. Někdy po polovině 16. století byl hrad opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu. Na počátku našeho tisíciletí byl v opravdu zuboženém stavu. Zdivo se rozpadalo a celý areál zarostl náletovou vegetací, jejíž kořeny urychlovaly další zkázu. V roce 2011 koupil Templštejn pan David Hamza a zahájil jeho postupnou záchranu. Tradičními materiály citlivě zajistil zdivo, vyčistil areál od náletů, vybudoval kamenná i dřevěná schodiště, upravil stezky a nechal vybudovat vyhlídkovou plošinu. Za záchranu hradu získal pan Hamza v roce 2016 cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Do obnovy místa se zapojují také dobrovolníci, například z hnutí Brontosaurus. Areál Templštejna je dnes celoročně volně přístupný. Vstup je ale na vlastní nebezpečí. A na tu vyhlídku vede celkem 111 schodů a pak žebřík. Další informace o Templštejnu najdete například na webu npu.cz. Pěkné toulání, dobrou náladu vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: country a českých písniček.
1: Nedá se popřít to, že

0: To je ode mě všechno, přátelé. 15. hodina je tady, to znamená za chviličku mikrofonu Country Rádia Miloš Keller. Přeji vám krásné odpoledne i krásný celý večer ve společnosti vašeho oblíbeného rádia. No a těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. To bude pátek, takže připravíme se na víkend. Čekají nás takové ty pořady, které už znáte, včetně vodáckého zpravodajství, určitě nějaké pozvánky a pak taky hodně dobré muziky. Teď nás ovšem čeká ještě předpověď počasí a další zprávy. Mějte se moc fajn.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný déšť a přehánky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Pokud si chcete elektromobil nechat dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly bez technické. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 tisíc kilometrů a starého do 8 let kolem 16,5%. U podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to 22%. Elektromobily jsou tedy méně poruchové než spalovací auta. Skvělá zpráva. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Kdo nepřál závodům kajaků v Benátkách nad Jizerou, snad zjistí policisté.
2: Kuriozní okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí. Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodili během soutěže desítky lodí. Kdo a proč účelově manipuloval s hladinou stabilního průtoku řeky při vodním slalomu, se šetří už od poloviny srpna. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
1: Kdo chce šetřit na energiích, tomu se hodí následující informace.
3: Po půlročním období příprav programu na podporu energeticky úsporných opatření u rodinných a bytových domů přichází pro žadatele vytoužený okamžik. Ministerstvo životního prostředí již schválilo v kraji první žádosti o kompenzaci úroků a banky na podzim začnou úvěry z nové zelené úsporám financovat. U rodinných domů může jít až o 2 miliony korun. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí hokeje. Hokejový Třinec se v příštích týdnech bude muset obejít bez útočníka Oscara Flina. Ten si ze sobotního utkání Tip Sport Extraligy proti Plzni, které skončilo 3-2, odnesl nejen dvě trestné minuty za faul, ale také svalové zranění. Léčba si údajně vyžádá pauzu v podobě několika týdnů. To byl hokej a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, další části čtvrtečního odpoledního vysílání Country Rádia vás provede Miloš Keller. Pomůžou mi v tom už za chviličku Lynn Anderson s písničkou z roku 1970 Rose Garden, anebo Petr Novák a Flamengo, ještě starší písnička z roku 1967, ale také Pavel Bobek, Vajnona Judd, Karel Kahovec, Spirituál, Quintet nebo Vojta Kyďák Tomáško. V kukátku pozvánka na jednu dobročinnou akci, která je současně i koncertem a dopravní informace v půl. Tak si to pěkně užívejte, dobrou pohodu s Country Rádiem přeji.

0: Hitem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A vy už tradičně pořádáte akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Stručně, co to je a kdy bude a v čem to spočívá?
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer je koncert, který si dává za úkol vybrat peníze na účel výzkumu Alzheimerovy choroby. Koná se už po 15. letos, bude v divadle v Dlouhé 4. října, tedy od 19.30 hodin. A peníze z něj jdou přímo panu doktoru Bartošovi, on je docent, vlastně panu docentovi Bartošovi do AD centra na ten výzkum Alzheimerovy choroby.
1: Jdou jenom peníze ze vstupného, nebo je tam ještě nějaká další doprovodná akce?
2: Bude tam tradiční aukce raritních předmětů, které přinesou naši hosté a i my. Akce se tam vydraží pod tedy vedením Pavla Anděla.
1: Kdo tam kromě Mrakoplaše ještě bude?
2: Kromě Mrakoplaše tam bude ještě náš vzácný host pan Michal Prokop a audiovizuálně tam s námi bude i pan Miloň Čepelka.
1: Tak to je pozvánka na dobročinnou akci a koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer. Webové stránky, kde se posluchači o tom mohou něco víc dozvědět?
2: Samozřejmě máme facebookové stránky a máme stránky www.mrakoplaš.cz, kde je všechno potřebné.
1: Divadlo v Dlouhé, ještě jednou datum a čas?
2: 4.10.19.30.
1: Na akci Mrakoplaš kontra Alzheimer pozval Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a hodně peněz.
2: Děkujeme, přijďte, těšíme se na vás.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za půl minuty půl čtvrté a máme tady dopravní informace. Několik problémů na D1 ve směru do Brna. Nejprve je od Velkých Popovic kolona až ke Šmejkalce a pak tu máme trojici nehod. Ve směru do Brna u Humpolce na 90. kilometru jsou dvě nehody a na dojezdu do Brna od Domašova budete postávat v koloně a na 177. kilometru je další nehoda. V Praze na jižní spojce směru k Černému mostu u sjezdu na Krč máme dopravní nehodu a také se v Praze regulují vjezdy do tunelu Blanka. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
7: No to já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
6: Zpívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Dospíval Glen Campbell písničku Rhinestone Cowboy, písničku, kterou natočil na své stejnojmenné LPčko v roce 1975. No a za tuhle písničku dostal taky cenu Grammy za nejlepší country song. V české verzi to známe od Valdemara Matušky, to jsem já, ten cowboy. Za chviličku Karel Gott pojede ráno dál, anebo Tony Linhart představí Japonečku. A já se teď podívám na country parníky. Mimořádně dlouhá sezóna je letos, provází vás jimi kolega Milan Schmidt. A teď neděli 27.14 hodin, tam bude Honza a Jindřiška Brožovi, což je část devítky. Vyprodá ano, ještě není, takže se tam můžete ještě vypravit. Podrobný seznam interpretů na další týdny a měsíce najdete na našem webu. Ku příkladu v říjnu to budou všechno neděle od 11 hodin, 4. Jindra Kejak, 11. Honza Vančura, tam už je vyprodáno, 18. Míša a Bert Leichtovi, a nebo 25. Tony Joch a Karel Macálka. Pohlédněte na náš web, vyberte si a vyplujte. I v neděli je na Labi hezky. A teď už jede dál Karel Gott.

0: Vyprávění o tom, jaké to bylo v Mexiku, či spíše o tom, co se dělo po návratu z Mexika, obstarali dvojice Paleček a Janík. Mnozí to pamatujeme a ani jsme se z Mexika vracet nemuseli. Teď Tomáš Adamec, informace o počasí a zpravodajství po 16. hodině, Texmeni anebo Nové struny.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný dešť a přehánky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií v řádu stovek korun za megawatt hodinu se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu.

0: a v Hájecké ulici pak vyroste nové hřiště s umělým povrchem. Sloužit by mělo především fotbalistům a hráčům Malé Kopané. Hřiště, které se bude stavět vedle bowlingu naproti sběrného dvora, se bude dát díky osvětlení používat i v podzimních a zimních měsících. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: V pražském Opatově bude nový parkovací dům.
2: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 aut. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena hlavně pro obyvatele okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport. Hokejisté Liberce se dnes znovu představí na východě Čech. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V úterý Liberec vyhrál na ledě úřadujícího mistra z Pardubic. Dnes se pokusí zaskočit dalšího východočeského soupeře. Od 18 hodin hrají Bílí tygři na ledě Hradce Králové. Zbývajících 6 zápasů 4. kola hokejové Tipsport Extraligy je na programu zítra.
3: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
5: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

I další hodinkou čtvrtečního odpoledního vysílání Country Rádia vás provede Miloš Keller. Zahájili Tex-Meni a také Nové struny. A za chvilku už tu bude Pavlína Jíšová, také trojice Crosby, Stills and Nash, a nebo hoptropáci Willie Nelson, Tomáš Průša či Hobous. Kukátku pozvánka na jeden minifestiválek, dopravní informace v půl a další dvě pozvánky tentokrát k rannímu a večernímu vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Ať se vám i tahle hodinka dobře poslouchá, přeje Miloš Keller.

0: vlakem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Petr Fejkl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, Miloši, dobrý den.
1: Tak máte pro naše posluchače pozvánku na zajímavý festiválek. Tak kdy to je, kde to bude a kdo tam bude?
2: Tak, je to festival, který se jmenuje Čtvrtý branický brčání. Konat se to bude 26.9.2026 mezi 13 a 17.00 hodinami. A dá se říct, že tam bude vynikající countryman Libor Žíla Tulák s mojí maličkostí.
1: Konkrétně, pokud by posluchači se chtěli podívat třeba na nějaké webové stránky, najdou něco takového?
2: Určitě můžete zadat do vyhledávače Google Libor Žíla Tulák. Tam se objeví Liborovy stránky a to samé u mé maličkosti, to znamená Petr, ale píše se to F-E-I-K-L a tam mám svoje stránky na internetu a v názorech píšu o tomto festiválku.
1: Takže ještě jednou místo a datum.
2: Loděnice. T je Kotva Braník, ulice U Ledáren, 1557/1, Praha 4. A jestli ještě můžu doporučit dopravu.
1: Dopravu můžu doporučit i já, protože tam jezdí především trojka 17, eventuálně tam zastavuje i pár autobusů ze Smíchova.
2: Přesně tak. Takže jestli můžu, je tam malinko problém s parkováním pro auta, to znamená, zkuste jet, myslím, že bezpečnější a lepší, je to tou městskou hromadnou dopravou.
1: Doporučuje Petr Fejkl, já děkuji za tuhletu pozvánku a přeji hodně návštěvníkům, mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se báječně, děkuji, Miloši, mějte se a zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Nashledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za půl minuty půl páté a máme tu dopravní informace na Country rádiu. Aktuálně neprůjezdná D4 s Příbrami do Prahy u Kytína. Omezení je tam dopravní nehoda, dá se sjíždět ještě na voznici, ale kolona rychle narůstá. D1 má nehodu v Brně ve směru na Prahu na 194. kilometru. D11 ve směru na Hradec Králové, tam je dopravní nehoda na začátku omezení u městce Králové. Počítejte také s kolonou. Silnice číslo 4, to je Strakonická. U Chuchle je dopravní nehoda, počítejte s kolonami v podstatě už od Barandovského mostu. A ještě okruh D0 od D7 k D1, mimořádně dlouhé kolony u Ořecha. A ještě 35, také dlouhé kolony na víc jak hodinu mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí ve směru na Mohelnici. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

prší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší. V nebi se chystají

Za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží.

0: Tohle byl Pavel Dobeš a nahrávka s názvem Irák, předtím Věra Martinová a písnička, která se jmenuje Dopis. Irák Pavla Dobeše je z alba Banány z roku 2006. Za chviličku Radek Tomášek, který zpíval jen rock'n'roll nic víc, anebo Karel Kryl Karavana mraků. Teď ale v tuhle chvíli dostane slovo Kačka, aby vás pozvala k rannímu vysílání Country Rádia.
1: Už v zítřejším dobrém ráno si na Country Rádiu připomeneme životní příběh Jana Třísky. 9 let už je tomu, co není mezi námi. A taky budeme přát, a to všechno nejlepší dvěma hollywoodským filmovým hvězdám, které slaví narozeniny a ještě ke všemu u jednoho stolu. Jsou totiž manželé. Tak zítra ráno v 6 se těšíme na slyšenou. Kačko s Vláďou, ahoj.
2: Country Rádio.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje.

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec informací o počasí a se zpravodajstvím, tak je to informace o tom, co budeme vysílat v podvečerním a večerním programu. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V 19 hodin Dvora na country, pořad, který si připravuje Bez junior, a ve 20 hodin potom už kolega Petr Kocman nabídne nám Bonnieho Wrighta, Billy Ray Cyrusa a nebo skupinu Olympic či Blake Sheltona. To bude po 20. teď je pár minut před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný dešť a přehánky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Rádio. Rádio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Poslanci schválili, že obce budou moci vyhláškou požadovat po řidičích taxislužeb znalost českého jazyka a místopisu v rozsahu potřebném pro výkon práce taxikáře. Každá obec si rozsah znalostí, kterou budou provozovat taxikáři, bude moci stanovit sama. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místech po celé České republice. Zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září. Kdo má rád gorily, tak se v sobotu vydá do pražské zoologické zahrady.

0: Které gorily přišly do zoologické zahrady v Praze jako úplně první, jak se daří gorilím mláďatům a co všechno dělá Zoo Praha pro ochranu goril ve volné přírodě, tak se tu v sobotu na oslavě určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Sport. O víkendu uzavřou sezonu čeští vodáci. Více informací má pro nás náš sporták Petr Plintovič.
2: Čeští vodní slalomáři uzavřou sezonu mistrovstvím Evropy. To se koná ode dneška do soboty v Itálii. Startovat na něm budou i letošní mistři světa Jakub Krejčí a Tereza Kneblová. V nominaci je i úřadující evropský šampion Jiří Prskavec.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zdravíme Country Rádio. Dnešní den je pro nás významný. 60 let od svatby a stále spolu prožíváme chvíle radostí i starostí. Děkujeme za zahrání písně Honzy Vyčítala. Díky za každé nové ráno, píší manželé Zičínská. Tak snad je to písnička, která se jmenuje Bůh mi seslal krásný ráno.
2: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdrovočí. To již jsi měl.

a vajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, která vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno, nechci víc.

mocnou sílu Boží. Mír, jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak

z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát písničku Bitva o Karlův most a bylo by to pro kamaráda Honzu.
0: Dobře, zahrajeme Bitvu o Karlův most za chviličku.
1: Volá Hanka.
0: Mějte se hezky, Hanko.
1: Děkuju.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Panu Jardovi Hnilicovi z Horšovic u Slaného k dnešním 60. Prosím o zahrání písničky od bratrů Nedvědových Všechno nejlepší. Ve 20 má sice člověk krásné tělo, ale 60 krásnou duši. Přejeme ti hodně štěstí, energie a spoustu skvělých zážitků, hodně zdraví, klidu a času na věci, které máš rád. Přejí a písničku posílají Dana a Luboš Sachlovi z Bavorského Mnichova.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Písničku od Věry Martinové Dala jsem lásku řekám pro Honzu Švikovského z Dačic. Dědo, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hlavně pevné zdraví, ať se ti vše daří. Máme tě moc rádi. Přejí a písničku posílají Hanka, Emma, Natálka a Ken.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup. Já bych prosil o písničku Půlnoční vlak, jestli máte, a bylo by to pro do Sendražíc k Rendýmu na hřiště. V sobotu tam budou mít rozlučku se sezónou a v sobotu jsou Andrejky, tak Andreje Kroupový do Mladý Boleslaví ke svátku. Hodně zdraví, vše nejlepší, a se jí splní vše, co si přeje. A potom do Sendražíc k panu Václavovi Čábelkovi, který bude mít v pondělí svátek. Tak taky, hlavně zdravíčko, aby mu sloužilo. Děkuji, naslyšenou.
0: Tak, Půlnoční vlak zahrajeme za chvilku, mějte se hezky.

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: Tak, před dopravou stihneme ještě jednu písničku, možná se k té dopravě bude hodit. Luděk Nekuda, tak přišel den. Všem cestářům, kteří mají 40 nad hlavou a 170 stupňů pod nohama a nehroutí se, denně 1000 tun, já byl jeden z nich, píše náš posluchač Josef.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Stručně dopravní informace D4 u Kytína ve směru na Prahu od Příbramy je stále neprůjezdná. Pokud budete sjíždět u Voznice, tak tam už je také velmi plno a stojící kolony. Poslední sjezd možný je na Dobříš. D1 má novou nehodu za odbočkou na D0 na Pražský okruh ve směru do Brna. Na 11. kilometru je nehoda v levém jízdním pruhu a začíná se tvořit kolona. V Praze počítejte s regulací vjezdu do tunelu Blanka, a to v obou směrech. Další doprava za hodinu.
2: Radio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Na úvod druhé poloviny písniček na přání dvojce stručných e-mailů. Karel Plíhal, Padaly hvězdy pro Vlaďku do Drahonína od Lvíčka. To bude první a ta druhá. Můžete nám zahrát Askalonu v podání Brontosaurů. Předem velké díky, Petr a Jára. Můžeme.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Chtěla bych dát zahrát píseň od Mirka Hoffmana Žlutá kytka. Bylo by to pro mého muže Emila Baginského k jeho včerejším narozeninám. Roky letí, my jsme spolu, lásko moje, ať se ti splní, co si přeješ, a každý den se mnou směješ. Vše nejlepší přeje tvá žena Katarína. Tak to bude jedna písnička a druhá. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro manžela Jaromíra. Bohužel tam nahoru opustil nás náhle v loni v srpnu v mladém věku. Měl moc rád písničku Patrika Koleje Od nových strun. Moc děkuji. Manželka Ivanka a syn Jaromír.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Prosím pro bráchu Mirka zahrát Hospůdku od Majera. Děkuji, píše Jarka.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Na teploměru je od 13 do 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, opět místy občasný dešť a přehánky. Teploty 13 až 17, na jihu a jihozápadě až 19 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Pražské byty v prvním pololetí zdražily za půl roku o 2,4% na 153 100 korun za 1 metr čtvereční. Nejdražší byly v Praze 1, nejrychleji se ale zdražovalo na Praze 2. Teplárny začaly postupně topit, reagují tak na výrazný pokles teplot v tom

0: mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Pokud ovšem nebude mít kraj podporu státu, připraví nový sportovní areál bez této haly. Lavičky na pražské náplavce za 5 milionů korun jsou ani ne 2 týdny po instalaci plné prasklin. Dřevěné lavice mají přitom podle města vydržet až 250 let. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Čaj o 6.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s ním.

Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska?

0: Šéfe.
1: First National Bank.
0: Oh, yes.
2: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, Poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Vítám všechny tuláky a tulačky. Dneska půjdeme na výlet na Jižní Moravu, západně od Ivančic, podívat se na zříceninu hradu Templštejn. Ten založil koncem 13. století rytířský řád templářů. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1298. Hrad byl tedy zřejmě postaven mezi léty 1281 až 1298. K nejstaršímu jádru ohraničenému polygonem plášťové zdi postupně přibyly další stavby, včetně jižního paláce a pásů hradebního opevnění. Hrad stojí na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Jihlavy. Ze dvou stran ho obtéká řeka, ze třetí strany jej chrání rokle s potokem. Přístupová cesta proto vedla pouze z jihu a chráněna byla několika pásy opevnění. Výraznou dominantou je mohutná štítová zeď, která vznikla kolem roku 1470 jako ochrana před dělostřeleckou palbou z nedalekého výše položeného vrchu. Je asi 70 metrů dlouhá, 5 metrů široká a 11 metrů vysoká. Zajímavé je, že nebyla nikdy úplně dokončena. V jednom místě zdi totiž zůstalo zubovité zakončení, tam měla původně stát další věž. Někdy po polovině 16. století byl hrad opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu. Na počátku našeho tisíciletí byl v opravdu zuboženém stavu. Zdivo se rozpadalo a celý areál zarostl náletovou vegetací, jejíž kořeny urychlovaly další zkázu. V roce 2011 koupil Templštejn pan David Hamza a zahájil jeho postupnou záchranu. Tradičními materiály citlivě zajistil zdivo, vyčistil areál od náletů, vybudoval kamenná i dřevěná schodiště, upravil stezky a nechal vybudovat vyhlídkovou plošinu. Za záchranu hradu získal pan Hamza v roce 2016 cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Do obnovy místa se zapojují také dobrovolníci, například z hnutí Brontosaurus. Areál Templštejna je dnes celoročně volně přístupný. Vstup je ale na vlastní nebezpečí. A na tu vyhlídku vede celkem 111 schodů a pak žebřík. Další informace o Templštejnu najdete například na webu npu.cz. Pěkné toulání, dobrou náladu vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
1: Posloucháte Čaj o 6. Country Radio.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný podvečer, u čaje o 6. I dnes si budeme povídat o mletém masu a mám pro vás recept na perské kofty. Na 4 porce budeme potřebovat 400 gramů mletého hovězího, ideálně, když tam bude tak 20% tuku. 2 stroužky česneku prolisované, 1 cibuli červenou nastrouhanou na hrubo, 1 čajovou lžičku chili, nejlépe takové ty sušené vločky, které jsou z drcených papriček, sušených, 1 čajovou lžičku pepře čerstvě namletého a stejné množství koření sumach na posypání. Začneme tak, že se rozpálíme grill nebo grilovací pánev. V míse smícháme maso, cibuli, česnek, chili, pepř, koření sumach a klidně i mangové čatný. Osolíme a vytvorujeme si takových 8 šišek. Každou šišku nabodneme na grilovací jehlu nebo na špejly. Kofty položíme na grill nebo grilovací pánev. Tu můžete trochu potřít olejem a grillujeme z každé strany 3 až 4 minuty, dokud není maso hotové. Kofty rozdělte na talíře, pokapejte tahýny a popražte špetkou sumamu. Podávejte s trochu mangového čatní, bylinkami, nakrájenou cibulí, rajčaty a chlebem pita. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Country rádio.
2: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Posloucháte Čaj o šesté.
2: Country Radio. Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: Už zítřejším dobrém ráno si na Country Rádiu připomeneme životní příběh Jana Třísky. 9 let už je tomu, co není mezi námi. A taky budeme přát, a to všechno nejlepší dvěma hollywoodským filmovým hvězdám, které slaví narozeniny a ještě ke všemu u jednoho stolu. Jsou totiž manželé. Tak zítra ráno v 6 se těšíme na slyšenou. Kačko s Vláďou, ahoj.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

otevře se jim svět, ale ti rozumnější dál provozují historický šerm. A jiní stárnoucí muži ucítí v lisinách pokroku blízu, navléknout cnostnou řízu, chytnou aktivismus, jsou legrační a dezní

0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Láska má,
1: je láska tvá. Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. Svítí na tvou lásku lepěnou.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a příjemný poslech vám přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Jak známo, kořeny country muziky jsou hluboko zapuštěny do lidové tvorby a od samotných počátků tohoto žánru až do dnešní doby jsou tedy její součástí lidové písně, dovezené mnohdy do Ameriky ze všech koutů Evropy. Dneska si jich pár připomeneme a začneme klasickým anglickým moritátem o vraždě dívky Pretty Polly. Tahle klasika byla nahrána dívčí skupinou Cool Creek Girls v roce 1938.

A další dvě lidovky budou značně rozdílné. Klasický z Anglie dovezený moritát o popravě padoucha jménem Sam Hall zaspívá Johnny Cash a duchovní píseň Osamělý poutník, která byla poprvé zaznamenána tiskem v roce 1858, přidá Suzy Bogas.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: O tři nové členy se Country Music Hall of Fame rozrostla v roce 2005. Pojďme si je postupně představit. Dee Bailey byl druhým Afroameričanem, kterému se této cti dostalo. Ve 30. letech minulého století byl považován za nejlepšího hráče na foukací harmoniku v Nashvilleu a jednu z hlavních hvězd pořadu Grand Ole Opry.

0: Glen Campbell se nejprve proslavil jako studiový muzikant a jeho kytaru můžeme zaslechnout v nahrávkách takových hvězd, jako byly Elvis Presley, Frank Sinatra nebo Beach Boys. V polovině let 60. se pak vydal na solovou pěveckou dráhu a stal se jedním ze zakladatelů tehdejšího pop country stylu.
1: Country Radio.

A je tu ještě jedna kapela, která byla uvedena v roce 2005. Původně vystupovala od roku 69 pod názvem Wild Country. Tvořili ji bratranci Randy Owen, tedy Teddy Gentry a Jeff Cook. V roce 1977 si změnili název na Alabama.

0: Pěkanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: S vaším laskavým svolením se dnes ještě naskok vrátíme do roku 1974 a poslechneme si tři písničky, které tehdy vyšly na posledním singlu skupiny Scarabeus. A jen tak pro zajímavost, o texty se podělili kapitán Kidd a Tony Linhart.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Rádio. Mezi největší hvězdy hudby country patří už skoro 30 let rodák z Knoxville v Texasu, Kenny Chesney.

Patrně budete všichni znát postavu známého sprosťáka, hospodského palivce. To byl ten, co mu mouchy srali na obraz císaře pána. A takovým palivcem české country to byl Pavel Brimer. Mimo to ovšem naspíval spoustu skvělých písniček. Já vám dneska nabídnu dvě z těch méně známých.

že všechno bude skvělý, žádnej klam. Na Bradě se možná

Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, umělá inteligence už pronikla i do country muziky. A tak bude 640. verze písně Jambalaya právě jejím dílem. Projekt nazvaný Rusty Crowd Country chrlí tuny nahrávek. Až se skoro chce říct, a muzikanti nebudou mít co žrát. No popravdě, to by mnohým ani tak nevadilo. Horší je, že nebudou mít co pít.

V roce 1964 vydali Connie Francis a Hank Williams Jr. společné album. Connie byla v té době už slavná popová hvězda a Hankovi bylo 15. Příští týden si pustíme pár kousků, dnes jeden jako návnadu. A ještě předtím se s vámi loučí od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky a jejich pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Určitě je dobré si předem rezervovat místo. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a hosté. Pokud máte rádi bluegrass,

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Klidný čtvrteční večer s datem 24. září vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, kterou písní dnes začít, a vzpomněl jsem si dneska dopoledne, když jsem hledal nějaké písně ve svém archivu, na jednu skladbu, která mě provází už od roku 1992, tedy mnoho let, a za ta léta se mi ještě nepodařilo oposlouchat. Je to písnička z desky s názvem Luck of the Draw, což je album, které právě v tom roce 92 vydala vynikající zpěvačka a především také kytaristka Bunny Raitt. Dáma, která tou svojí muzikou zapadá, řekl bych, hnedka do několika škatulek, ať už je to country, blues, rock, někdy i soul, někdy trošičku folk. Zkrátka každý si může vybrat, co je mu libo, protože ta paleta je opravdu velmi pestrá. A já jsem si vzpomněl především na píseň, kterou dodnes ona musí hrát na svých koncertech, protože ji zkrátka fanoušci chtějí slyšet. Ta písnička se jmenuje Not the Only One. Zpívá a hraje Bunny Raitt.

Když před 55 lety Carole King napsala píseň, která se jmenuje You Got a Friend a vydala ji na albu Tapestry, tak patrně asi netušila, nebo možná trošku tušila, ale spíš netušila, bych to odhadoval tedy, že stvořila jednu z nejhranějších písní vůbec, protože ta písnička se k dnešnímu dně dočkala desítek různých zpracování. Já mám tedy rád všechny, včetně té české, kterou u nás udělal Petr Kalandra s českým textem už v 80. letech. A už jsem vám taky za ta léta ve svých pořadech pouštěl několik verzí a dneska mám pro vás jednu z těch nejnovějších, o kterou se postará Billy Ray Cyrus, což je muž, který vyznává takovou tu říznější country. Samozřejmě je to ten muž, od kterého pochází píseň Achy Breaky Heart v češtině od kapely Ne to srdce v ruce mám. Tak od něj bych zrovna nečekal něco takového, proto jsem byl velmi překvapen, ale musím říct, že se mu to náramně povedlo. Tak pojďme si přidat další verzi písně You've Got a Friend do sbírky. Billy Ray Cyrus.

Tak, Petr Janda, Olympic, nejlepší parta mýho života. No, Blake Shelton je samozřejmě velmi uznávanou osobností světa country. Dlouhá léta je také v porotě toho vele úspěšného televizního klání The Voice. No a je nejenom tedy skvělý country zpěvák, ale je také velmi uznávaný v soulových kruzích, protože jak se o něm vyjádřila jedna R&B zpěvačka, říkala, to je člověk, který je zrozen nejenom pro country, ale i pro soul, má nádherné zabarvení hlasu, s čímž tedy souhlasím. Dokonce na Taste of Country, což je takový server, kde pravidelně hodnotí výkony všech zpěváků, tak tam jistý Billy Dukes napsal, že v této písni, kterou za chvíli uslyšíte, Blake Shelton předvedl svoji vrcholnou formu a dokonce Kyle Ward z Ravstoku, což je další server, tak ten řekl, že je to přesně ten druh písní, kterou když slyšíte v rádiu, tak si okamžitě zpíváte. Tak sválně, jestli na vás zapůsobí stejně. Blake Shelton, Drink on It.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Tak doufám, že jste poznali tuhle tu velkou trampskou klasiku v podání Ondřeje Rumla, i když samozřejmě v jiném big bandovém kabátku. Písnička Úsměv, nádherný kus. Teď to bude skladba, která pochází z roku 1992 a je to jeden z největších hitů Vince Gilla. Já jsem ji zvolil záměrně jako kontrast k písni, kterou zpíval Blake Shelton, protože ten je, jak už jsem říkal, označován za hlas, který zvládne nejenom country, ale i soulovou muziku, a něco podobného vlastně dokáže i Vince Gill. Tomu se dokonce v Nashvillu přezdívá Mr. Ballad, protože on zpíval a napsal spoustu nádherných country písní. A tu, kterou uslyšíte, tak je jedna z nich. Jmenuje se I Still Believe in You. V roce 92 ji vydal na stejnomenném albu. A okamžitě se z té písně stal veliký hit, který se držel na hitparádě Billboard dlouhých několik týdnů. A tu písničku Vince Gill složil společně s pánem, který se jmenuje John Barlow Jarvis, což je nashvillský hitmaker, no i když nashvillský, on v Nashvillu žil od 80. let a v roce 2014 se odstěhoval k Lake Tahoe, kde si koupil nádherný dům, ale samozřejmě i nadále pracuje pro nashvillské hvězdy a točí muziku a produkuje, tak společně tuhle tu píseň napsali. Taky mě napadlo, že nádhernou verzi téhleté skladby naspívala jazzová černošská zpěvačka Wendy Moten na jednou speciální večeru, který pořádala Country Music Television v Nashvillu, kde si vzájemně zpívali své písně vždycky dva hosté. Ona zpívala Vince Gillovy písně a Vince Gill naopak její, tak tu verzi vám také co nevidět pustím. Teď si ale pojďme poslechnout ten nádherný originál z roku 1992. Tohle je jedinečný Vince Gill.

Tak to byla akustická verze písničky kapely Burma Jones, Samba v kapkách deště, a na to Dobro tam hrál Luboš Novotný, člen kapely Druhá tráva, to jen pro zajímavost. A na banjo Luboš Malina. Zjistil jsem, že ku podivu za celá ta léta se vám ještě nikdy ve svých pořadech nepouštěl jednu píseň, a sice Please Come to Boston. To je skladba, kterou naspíval a napsal zpěvák, který se jmenuje Dave Woggins, který hrál se skvělou country kapelou Nitty Gritty Dirt Band, což byla parta, která byla na absolutním vrcholu od 80. let, dejme tomu od poloviny 70. až do začátku 90. let. No a ta píseň Please Come to Boston, tak tu napsal Dave Loggins, když byli z Nitty Gritty Band na turné v roce 72. A zavítali taky do měst právě jako Boston, Denver a Los Angeles, což byla města, kde do té doby ještě nikdy Dave Loggins nebyl. A na tom turné ho tedy napadlo napsat píseň, kde o těch městech zpívá, hlavně tedy o Bostonu. A jak on sám říká, že ta píseň je téměř pravdivá, protože tam se zpívá, že v každém z těch měst na něj čeká dívka, a aby nebyl sám, tak ať ji navštíví po koncertě. A on říkal, no, byla to téměř pravda až na to, že v těch městech na mě nikdo nečekal. Tam jsem byl sám, no tak jsem si tam ty dívky dosadil, aby mi nebylo tak smutno. No a ta píseň měla obrovský úspěch a dokonce byla nominována na cenu Grammy za nejlepší vokální popový výkon, nikoli country, ale popový. No a tu písničku ve svém repertoáru měla spousta dalších velkých hvězd, jako třeba Reba McEntire nebo Tammy Wynette, dokonce Garth Brooks, Willie Nelson, Glen Campbell a spousta dalších, bo také skvělá verze od kapely Confederate Railroad. Ale já vám teď pustím úplně novou verzi od zpěváka Kennyho Edmondse, který se říká Babyface. Taky jsem vám o něm vyprávěl ve svých pořadech, že to je nejenom skvělý zpěvák, ale také skladatel a významný producent, který má na svém kontě spousty cen Grammy a dalších ocenění. A ten si tuhle tu písničku vypůjčil na jedno ze svých alb a vtiskl jí další úplně nádhernou podobu a samozřejmě zanechal tam i trošku tu steel kytaru, která je v originále, tak si ji tam poslechněte, hezky se tam proplétá mezi zpěvem a dalšími nástroji. Babyface, Please Come to Boston.

To byl Alan Mikušek a písnička z jeho skvělého alba Stále hrám z roku 1994. Jedna z těch, které Alan taky dodnes hraje na koncertech. Potkali jsme se nedávno na Slovensku a zase jí Alan hrál, tak jsem měl radost, protože jsem si zavzpomínal na dobu, kdy jsem jí poprvé od Alana slyšel, respektive pouštěl mi Michal Tučný tu písničku, protože zrovna to CDčko od Alana dostal, tak říká, tohle se ti bude určitě líbit, poslechni si. A musím tedy říct, že i po těch letech pořád krásná písnička. Tak a na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, už jenom dvě písně. Ta úplně poslední, to bude nádherná balada od Zuzany Navarové, Andělská. No a teď ovšem bude ještě zpívat Travis Tritt, jeden z takových těch jižanských countrymenů, který ovšem má stále velkou slabost a hlavně obrovský cit pro takové ty typické ryzí countryovky. A jednu z nich nahrál před, no, možná už je to 15-20 let na jedno ze svých alb, které bylo víc akustické, což teda všechny jeho fanoušky úplně rozhodilo, protože byli zvyklí vždycky na dávku takové té řízné country a najednou taková poloakustická deska, ale byla skvělá. No a na ní je právě i píseň, kterou jsem vybral teď a jmenuje se Where Corn Don't Grow. Zpívá, hraje Travis Tritt. No a já se na vás těším samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný čtvrteční večer.

21 hodin 8 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Radio, s vámi Petr Kocman a tohle byla skvělá Dolly Parton a písnička My Tennessee Mountain Home z roku 1973. Když dovolíte, já bych to dnešní vysílání pomyslně rád celé věnoval člověku mně z nejmilejších, a sice Honzovi Nedvědovi, který právě dneska, jak samozřejmě vy dobře víte, slaví 80. narozeniny. Tak Honzo, už jsem ti přál dneska soukromně, kdybys náhodou poslouchal, tak ti přeji ještě jednou za všechny posluchače Country Radia vše dobré. Jak vždycky říkám, ať můza nepřestává kroužit, protože Honza stále skládá písně, i když už není aktivní na jevištích, a ty písničky jsou skvělé. Potvrzuji, protože je pravidelně slýchám, jsme s Honzou v kontaktu a já bych v každé hodince určitě zahrál aspoň dvě písně od Honzy, protože je jich tolik, které nám dělají radost. Já jsem dokonce dneska i dával takový post na svůj Facebook a Instagram, kde jsem Honzovi zahrál k narozeninám jednu píseň, mě obzvláště milovanou, takže na všechny nedojde, ale aspoň takové ty stěžejní bych rád dneska pustil. A dáme si hned jednu, je to novodobá Nedvědovka takzvaně, písnička Mušketýři, kterou Honza zařadil na své poslední album s Františkem, které jsme točili společně ještě z Hochy z kapely Monogram, protože Honza chtěl, aby to bylo trošičku do bluegrassova, takže mě pověřil tou produkcí a sehnal jsem muzikanty, byl tam i Luboš Novotný z Druhé trávy, takže taková hezká sestava. A písnička Mušketýři, to je krásná věc, ve které je skryta jedna malá narážka na naši oblíbenou píseň s Honzou od Vabyho Daňka, ročník 47. Je to dobrý, ještě hoří. A tady tou větou my se vždycky i s Honzou loučíme, když se potkáme nebo si píšeme, tak vždycky, nebo mi najednou přijde zpráva, ve které je to dobrý, ještě hoří. Takže je to dobrý, ještě hoří. Tak Honza Nedvěd, jeho dnešní 80. a jdeme si poslechnout Mušketýry.

jakoby na řasy nám rosu někdo sáh. Kalendář vzal to s námi zkrátka, my ještě plnit si tu nepřestali.

To byl veliký hit Colina Raye z 90. let, písnička Little Rock. No, dnešní oslavenec Honza Nedvěd, samozřejmě, jak dobře víte, hrál dlouhá léta s kapelou Spiritual Quintet, no a ve Spirituálu s ním hrála a zpívala také dáma, kterou dobře znáte, a sice Zdenka Tichotová, a představte si, že Zdenka slaví narozeniny také dnes, tedy ve stejný den jako Honza Nedvěd, takže Zdeničko, kdybys náhodou poslouchala, posílám ti veliký pozdrav i za posluchače Country Rádia. A musím tedy říct, že Zdenčin hlas, to je jeden z takových těch signifikantních prvků, třeba i u Brontosauru, nejenom u Spirituálu, a řekl bych, že je to hlas velmi ojedinělý a zvonivý. Vždycky, když zpíval Spirituál, tak ten Zdenčin vokál tam tak hezky tomu dominoval, takže přeji Zdenice vše dobré. No a vybral jsem písničku, kterou jsem vždycky měl moc rád na koncertech Spirituálu, když jsem se přišel podívat, když mě pozvali, a měl jsem velikou radost, že ji vždycky hráli. Je to skladba Už nechci se vdát, takže zpívá dnešní oslavenkyně Zdenka Tichotová.

To bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

Mám naprosto senzační zprávu pro všechny vás, posluchače Country Radia, tedy pro všechny milovníky country hudby. Představte si, jaká píseň v současné době je ta nejposlouchanější a ta píseň, ze které doslova a do písmene šílí celá Amerika. Tak budete se možná divit, ale je to opět country píseň. Píseň, která se jmenuje Chosen Texas, pochází od zpěvačky Ellie Langley. Já jsem vám ji pouštěl i ve svých pořadech. A tahle ta skladba, která vyrazila na hitparádu Billboard, tak už tam je dlouhých a naprosto neskutečných 23 týdnů. Představte si to. No a Ella Langley, tahle ta 27-letá rodačka z Alabamy, vlastně už v tuto chvíli překonala dosavadní rekord popové zpěvačky Mariah Carey a její nesmrtelný vánoční hit All I Want For Christmas. Ta skladba Chosen Texas je na žebříčku vlastně už 48 týdnů a stále získává nové posluchače, je to nevídané. No a aktuálně tento týden zaznamenala necelých 22 milionů oficiálních streamů, což je neuvěřitelné číslo. Je to sice pravda o 9% méně než týden předtím, ale vlastně zároveň ale roste její zásah v těch rádiích, protože ta píseň se tedy víc a víc hraje v rádiích. No ale Ella Langley se může z úspěchu radovat s vědomím, že je pravděpodobně rekordmankou ne na dlouho, protože tím, že začíná podzim a blíží se advent, a tedy doba, kdy se začínají hrát vánoční písně, tak je předpoklad, že All I Want For Christmas Is You na první příčku hitparády se pravidelně vrací a že tedy asi Ellu předstihne, ale otázka tedy je v nejbližších týdnech, jak se ta píseň ještě bude u posluchačů výjímat, jestli ještě stihne přidat několik týdnů k dobru, to nevíme samozřejmě, ale zatím všechno naznačuje tomu, že ano, že ti posluchači rostou a je to opravdu nevídaný úspěch. Vůbec všichni nad tím kroutí hlavou, jak je něco takového možného, přitom ta píseň není nějak komplikovaná a možná právě v tom tkví to kouzlo, protože i v dubnovém rozhovoru pro magazín Rolling Stone Ella Langley ten úspěch skladby Chosen Texas přičítala takovému univerzálnímu tématu té neopětované lásky, což je věc, která je běžná v našich životech. K té písni existuje také krásný klip, kde hraje herec z toho seriálu Dutton Ranch, o kterém jsem vám vyprávěl, a jde tam o to, že cowboy se vrací do svého milovaného Texasu a nechává svoji dívku samotnou v baru popíjet Jacka Danielse a jak se tam zpívá, každý zná pocit, kdy touží po něčem, co o vás nestojí, ať už jde o vztah nebo o práci. No a Ella taky říká, že často dává lidem srdce a dělat to pořád dokola je děsivé, protože nikdo nechce, aby mu ho někdo zlomil. Takže o tom ta píseň vlastně v kostce je. Mimochodem vyšla na jejím dubnovém albu Dandelion a je to její druhé album, ten albový debut si odbyla před 2 lety, bylo to album Hangover, také skvělá deska, ale tohle byl naprostý zásah, teda ale totální. Tak uvidíme, jak si tahle ta píseň bude stát nadále. Zatím zní Amerika opravdu doslova do písmene šílí a Ella Langley nestačí objíždět obrovské fotbalové stadiony, aby uspokojila fanoušky, kteří chtějí tuhle tu píseň slyšet na život. Tak pojďme si ji poslechnout. Tohle je 27-letá rodačka z Alabamy Ella Langley a její obrovský hit Chosen Texas.

To byly Rolling Stones a jedna z jejich raných nahrávek Ruby Tuesday. Tak do konce hodiny se dívám už jenom několik minut, stihneme tak dvě písně. Jedna z nich bude na závěr patřit opět Honzovi Nedvědovi, jak jsem slíbil, že v každé hodině zazní alespoň dvě nebo tři písně, protože osmdesátka se slaví zkrátka jednou za život. Já jsem se tedy v souvislosti s těmi narozeninami vzpomněl na mnoho krásných citátů, které jsou spojeny s věkem. A vybavil se mi jeden od jednoho známého dramatika Artura Millera, který kdysi řekl, že najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře, v tom je skutečné umění života. To je, myslím, moudrost, která platí neustále. A tak tedy posílám opět narozeninový pozdrav Honzovi Nedvědovi, který určitě takovou moudrost nalezl, jak ho tak znám. Písnička Odpusť. Přeji vám hezký poslech a po 22. hodině se na vás těší Petr Kocman.

0: Největší cowboy ze všech, tak to byl muž v černém Johnny Cash a písnička z roku 1991 z alba, které pojmenoval The Mystery of Life. Je 22 hodin 10 minut, s vámi Petr Kocman, posloucháte noční vysílání Country Rádia, no a v téhle té hodině se můžete těšit samozřejmě na spoustu písní, a kdyby vás zajímalo, které že to budou, tak třeba tahle ta krásná od Jarka Nohavici.
1: A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál.
0: No ale zpívat bude také hvězda americké country Morgan Wallen, Love Somebody.

Tak to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, ale teď už nám opět zaspívá dnešní oslavenec, dnešní osmdesátník Honza Nedvěd, nádhernou písničku z alba Balady, které natočil s Františkem a se skvělými muzikanty v 90. letech. Přeji vám hezký poslech.

Dneska se toho docela dost událo v historii, jak tedy u nás, tak ve světě. Pojďme se podívat alespoň na ty vybrané události. V roku 1483 došlo v Praze na Staroměstské a Novoměstské radnici k defenestraci purkmistra a sedmi konšelů. No a jedná se o takzvanou druhou pražskou defenestraci. V roku 1815 proběhla po řadě neúspěšných pokusů ve Stromovce první zkušební jízda českého parovozu pana Josefa Boška, první tohoto druhu na kontinentě za přítomnosti veřejnosti. V roku 1937, to jsou zprávy z filmu teďka, se odehrála premiéra českého filmu Tři vejce do skla režiséra Martina Friče s Vlastou Borianem v hlavní trojroli. Jde o 24. film Vlasty Buriana mimochodem. V roku 1943 proběhla premiéra českého detektivního filmu s Karlem Hegerem 14. u stolu. Režii filmu měli tedy Oldřich Nový a Antonín Zelenka. V roku 1957, v noci se 24. září a 25. září, byl v Ústavu jaderné fyziky v Řeži uveden do provozu první československý jaderný reaktor. V roku 1965, to je ještě jednou ze světa filmu, proběhla premiéra českého černobílého filmu režiséra Zdeňka Podskalského Bílá paní. Kvůli té satirické kritice bylo během normalizace zakázáno film promítat a šel do trezoru. No, těch narážek tam byla spousta, nejkrásnější je ta scéna, jak otvírají ten Nový most, který samozřejmě vůbec nebyl, a lidi plavou a říkají, ať žije Nový most, a Vlastimil Brodský se podivuje, že se ty lidi zblázní, a ta manželka mu říká, nekecej a plav. Tak úžasný film, musím se zase na něj podívat po dlouhé době. V roku 1688 otevřeli v Londýně nové divadlo Royal Court Theatre. V roku 1845 je v Americe založen první baseballový klub. V roku 1948 byla založena firma Honda Motor Company, což je, jak dobře víte, japonský výrobce osobních a nákladních automobilů a také motocyklů. V roku 1957 byl v Barceloně otevřen největší fotbalový stadion v Evropě. V roce 1991 vydala grungeová skupina Nirvana své, řekl bych, nejslavnější album s názvem Nevermind, které obsahuje hymnu 90. let, píseň Smells Like Teen Spirit. No a v roce 1945 opouští Jan Werich s rodinou po 6leté emigraci Spojené státy a vrací se do Prahy. No a pak to pro něj postupně bylo čím dál víc, tedy čím dál míň veselé. Víme, jak to Jan Werich měl, jak dostal různé zákazy a nemohl vůbec nic. Já bych na Jana Wericha rád teďka zaspomínal písničkou, kterou mě hrál můj tatínek už, když jsem byl malý kluk, a pak jsme ji hrávali i spolu, a myslím si, že ta píseň je stále aktuální v jakékoliv době, v jakémkoliv zřízení. Hodné štěně.

0: vítěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, a nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím a

stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: při mě stát.
1: Já jsem si i v souvislosti s dnešními osmdesátinami Honzy Nedvěda vzpomněl na jednu krásnou kapitolu z knihy Jiřího Sováka, kde vlastně povídá o tom věku, tak já bych vám rád tu kapitolu ocitoval. On ji nazval Neblbnout od hlavy. Stelinka Zázvorková, moje celoživotní přítelkyně, rádkyně, partnerka a moc hodná ženská, mi připomíná mého dalšího velmi oblíbeného kolegu herce, člena Vinohradského divadla, Metuzaléma Františka Kováříka. Když jsme si ho dobírali kvůli věku, tak mi říkal, chlapče, člověk tady klidně může být i 150 let, ale měl by o sobě vědět. V té zásadě se, myslím, nespronevěřil. Dožil se 98 a se štítem. Věděl o sobě. Tak to bych si taky přál. František Kovářík hrál například roli starého profesora ve filmu Marečku podejte mi pero jako 90-letý. Jen si zkuste v téhle těžké filmovací dřině představit i mnohem mladšího borce. On obstál a skvěle. Rád na to filmování vzpomínám. Byla s ním navíc i sranda. Legraci nejen vracel, ale i vymýšlel. Věk tedy, a to nejen podle skvělého Františka Kováříka, ale i podle mě, protože podobné zkušenosti taky už mám, není rozhodující. Tedy pokud je člověk i ve stáří fyzicky zdrav a pokud, když už náhodou zcela fit není, neblbne od hlavy. Začal jsem s Telinkou, mou láskou a kamarádkou. Ta například má hlavu tak dobrou, že na tomhle světě může vydržet 300 let, aby to všechno zužitkovala a aby užila všechny světové jazyky, které ovládá. A ani na vteřinu nepochybuju o tom, že o sobě kdykoliv a kdekoliv ví a bude vědět. Tak trochu dokonce závidím. Tak to byla vzpomínka Jiřího Sováka, no a na závěr hodiny si dáme samozřejmě ještě Honzu Nedvěda. Dnešního osmdesátníka, bude to krásná písnička Cizinec. Petr Kocman vám přeje hezký večer a po 23. hodině se na vás budu opět těšit ve vysílání Country Rádia.

rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš, kudy jít. Já to zjistil nejmín stokrát, když mě čas o lásku okrad. Já to zjistil nejmín stokrát, že dál můžu snít. Pak stačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své sklíše a schovává se rád. Sen potkáš za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Sen potkáš za prvním rohem, když víš,

pak stačí jen jednou se správným směrem dát. A nebát se výšek, tam sen má své skrýše a schovává se rád. Jsem potkán za prvním rohem, dej svý starý smůl s Bohem. Jsem potkán za prvním rohem,

Už v zítřejším Dobrém ráno si na Country Rádiu připomeneme životní příběh Jana Třísky. 9 let už je tomu, co není mezi námi. A taky budeme přát, a to všechno nejlepší dvěma hollywoodským filmovým hvězdám, které slaví narozeniny. A ještě ke všemu u jednoho stolu. Jsou totiž manželé. Tak zítra ráno v 6 se těšíme na slyšenou. Kačka s Vláďou, ahoj.

Si mým osudem písnička Františka Nedvěda, kterou si ty půjčil od kapely Rangers, zpívalý Milda Dufek. Obě ty verze jsou nádherné. Je 23 hodin, 9 minut přesně, posloucháte čtvrteční noční vysílání Country Rády a s vámi Petr Kocman. No i když je na podzim k mání spousta čerstvé zeleniny a ovoce, tak jdou na odbyt i buřtíky a krkovičky. No, český národ prostě využívá tento čas, protože rád grilluje, opéká na ohýnku, piknikuje v přírodě, dokud to samozřejmě počasí dovolí. No a co tomu řekne zažívání? No, celkem nic, když je ovšem trávící systém v pořádku. No a v tom je háček, protože moderní člověk zažívání v pořádku nemá. Pan doktor David Frey a publicista Jiří Kuchař připravili velmi užitečnou knihu na téma komplexní prevence a léčby zažívacích potíží a nemocí. Název zní Zdravé střevo. No a proč kladou důraz zrovna na tuto část?

teda? No, mimo jiné předkládají pádné vědecké důkazy toho, že střevo je náš druhý mozek a rovněž centrum imunitního systému. Zvýšená pozornost mu tedy právem náleží. No a co se těch pokrmů týče, tak je na vás, z čeho si připravíte buletku. Jedná se o staročeský název pro pokrm, který jistě znáte. No a já se ptám vás, milí posluchači, kdybyste chtěli získat knihu Zdravé střevo, tak si musíte napsat telefonní číslo do studia 210 323 333 a musíte znát správnou odpověď na otázku, kterou jsem vám už nakladl, ale já vám dám i možnosti, no a musíte se co nejrychleji dovolat. Takže pod staročeským názvem buletka se skrývá za A špíz, za B karbanátek, za C topinka. Ještě jednou, pod staročeským názvem buletka se skrývá za A špíz, za B karbanátek, za C topinka. Na 210 323 333 můžete volat právě teď.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: No, musím říct, milí posluchači, že dneska jste byli velmi šikovní a hlavně velmi rychlí, protože píseň se nedostala snad ani do půlky a už soutěž o knihu měla svého výherce, v tomto případě výherkyni, kterou právě teď vítám v nočním vysílání Country Rádia a kterou je posluchačka Zdena. Zdeno, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Děkuji, já také přeji hezký dobrý večer i všem posluchačům.
0: Děkujeme, tak a mě zajímalo, co se skrývá pod staročeským názvem buletka a byly tyto možnosti za A špíz, za B karbanátek nebo za C topinka. A vy jste tedy prozradím, že jste typovala, ale typla jste ano. Správně, že to je.
1: Ano, ano, typovala karbanátek.
0: Ano, je to tak. Nevím tedy, jestli máte nějakou zkušenost s buletkou, ale buletka se připravuje jak z mletého masa, tak třeba dokonce i z nastrouhané vařené červené řepy a do té směsi se přidává třeba i ovčí sýr, může být i jiný a doporučuji...
1: To je zdravá varianta
0: vlastně. Ano, a doporučuji teda velmi osobně opečené buletky báječně chutnají s česnekovými bramborami a jogurtovým dipem s koprem, teda to je...
1: Aha, takže no, to neznám, vyzkouším.
0: Tak to byste měla zažít a k tomu si můžete číst knihu o zdravém střevu. To si myslím,
1: no to je úžasný.
0: Že je dobrý.
1: To potřebujeme všichni.
0: Ano, potřebujeme všichni, protože do sebe cpeme tu a tam někdo víc, někdo mín ty červený jedy, ano, ty salámy, ano, a takový ty ošklivosti. Tak Zdeno, přeji vám
1: je
0: hezké počtení, přeji vám dobrou chuť, zkuste ty brambory a jak to dopadne, tak klidně napište, jestli jste byla spokojená.
1: Určitě, jo? Zkusím. Dobře.
0: Mějte se hezky a posílám vám písničko dnešního oslavence 80. Honzy Nedvěda.
1: No, úžasný, miluju, miluju.
0: Všichni ho milujeme, je prostě
1: tak,
0: náš milovaný.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se
1: a
0: hezky.
1: Je mu všechno nejlepší.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
2: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

Včera jsem ve večerním vysílání vzpomínal narozeniny mnoha známých osobností, včetně Roberta Mouchy, basisty a zpěváka skupiny Fešáci, který slavil 85. A bylo jich tolik těch oslavenců, že jeden se mi nevešel a záměrně jsem si ho tedy nechal na dnešek, aby ho zmínil. Včera totiž slavil narozeniny The Boss, což je přezdívka pro skvělého zpěváka, kytaristu a skladatele Bruce Springsteena, který se narodil právě 23. září v roce 49, takže včera slavil 77. narozeniny. A on vlastně dětství prožil v rodném kraji New Jersey a důležité pro něj bylo, když v 7 letech uviděl v televizi slavnou The Ed Sullivan Show, kde účinkoval Elvis Presley, tak tam se začal zajímat o muziku, to bylo zlomové. No a ve 13 letech si za $18 koupil první kytaru a začal se učit s místními kytaristy. No a přibližně od svých nějakých 15-16 let už zkoušel své umění po kavárnách v New Yorku dokonce. Jeho první album z roku 73 bylo kritiky velmi oceňováno. Springsteen konkrétně zaujal takovými svými osobitými projevy, nebo jak to říct, nebo svými texty hlavně, které byly velmi vyzrálé, co se týká tedy i jeho věku, to nebývalo zvykem. No ale komerčně bylo neúspěšné, protože se ho prodalo tehdy pouze 25 tisíc kopií, což v tom celoamerickém měřítku nic nebylo. A ani to druhé album se přes velmi příznivé kritiky neprodávalo příliš dobře. Ta alba byla spíš taková folkově soulová. No a Springsteen si musel na větší úspěch počkat až do roku 75, kdy ovšem vydal své velmi zlomové album Born to Run, dneska už legendární. A to se vyšplhalo na třetí příčku amerického žebříčku a bylo hodně rock'n'rollové, rock'n'rollovější než to předchozí samozřejmě. No a píseň Hungry Hearts alba The River z roku 80 byla prvním jeho mezinárodním velkým hitem. Tím dalším známým albem je Born in the USA, obrovský hit. To byl rok 1984, no a ústřední stejnomenný hit o amerických válečných veteránech z Vietnamu. Bývá mimochodem mnohdy špatně interpretován jako nacionalistický, ale ve skutečnosti se tak Springsteen docela opíral do některých míst ve Spojených státech amerických. No, Springsteen samozřejmě vystupoval i v Česku, poprvé to bylo v roce 97, bylo to v Kongresovém centru a tam vystupoval akusticky, ale podruhé, to už byl rok 2012, to vystupoval v rámci turné k nové desce Wrecking Ball a tenkrát hrál i se svým E Street Bandem, který dal dokupy, samozřejmě už mnoho let předtím, tak ten koncert se konal 11. července na Slavii v Praze. Trval 3 hodiny a 20 minut, zahrál asi 30 písní a tehdy na ten koncert přišlo necelých 25 tisíc návštěvníků, kteří přes ty 3 hodiny řádili jako diví. A Bruce Springsteen na jevišti taky. No, v roce 2024 měl Springsteen navštívit Českou republiku potřetí, společně samozřejmě s kapelou E Street Band. Bylo to v rámci evropského turné. Myslím, že to bylo 28. května. Mělo to být v Letňanech samozřejmě, ale bohužel se koncert musel přesunout, protože Springsteen byl nějak hlasově indisponován. No, bodejť, když dělá skoro 4-hodinový koncerty. No a bylo odloženo o rok později na 15. června a bylo to famózní vystoupení. No, Springsteen není teda nutno podotknout ještě žádný troškař, prodal za svoji hudební dráhu skoro 150 milionů desek, což z něj činí jedno z nejprodávanějších hudebníků všech dob. No a získal 20 cen Grammy, dokonce Zlaté globy a je členem rock'n'rollové síně slávy a od prezidenta Spojených států přebral medaili svobody a je to opravdu hodně, je to jeden z nejvlivnějších hudebníků vůbec celé historie. Já bych teď rád od něj pustil píseň, která se náramně hodí do vysílání countryády, protože Springsteen udělal v roce 2006 nádhernou desku do Seeger Session, kde vzal staré legendární countryové a hillbilly lidové kusy a nahrál je
takové krásné ryzí dřevní úpravě s E Street Bandem, kdy si vzali akustické kytary, mandolíny, housle, banjo, držky, tedy tahací harmoniku, správně řečeno, i dechovou sekci. Také k tomu vzniklo DVDčko z koncertu, které vřele doporučuji. No a já jsem z toho alba vybral písničku, kterou velmi dobře znáte. Tu u nás naspíval v roce 69, nebo na sklonku těch 60. let Tomáš Linka. Bylo to na albu Písně amerického západu. A Tomáš ji naspíval z White Stars a je to píseň Jesse James. Tak tuhle tu píseň si teď pojďte poslechnout od rockera Bruce Springsteena, který včera slavil 77. narozeniny.

běhal za ženskýma, dneska chodí do práce pěšky. A já tu tiše ležím, toužím projít životem nezraněn. Za oknem plujou mraky krásných žen a pak přijdou na koncert hezký holky a říkají: ale pane, my nejsme groupies, my jsme spíš kulturní veřejnost.

Když jsem citoval jednu myšlenku v minulé hodině, která byla spojená tedy s věkem nebo se stářím, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu velmi zásadní, kterou kdysi pronesl taky dnes už zmiňovaný a můj oblíbený Jan Werich, který řekl, že mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dětkové a hloupé děti. Tak to je myslím velmi výstižné. Tak přátelé, za chvíli půlnoc, za pár minut, za necelou čtvrthodinku, já se s vámi loučím. Děkuji vám za všechny vaše pozdravy a vzkazy, které jste mi psali během vysílání. Budu se na vás moc těšit zítra od 20 hodin ve večerní vysílání a to už bude pátek, to už bude dobrý, už bude víkend, už zase začne volno. No a samozřejmě na závěr zazní ještě jedna píseň dnešního oslavence Honzy Nedvěda, který slaví ty neuvěřitelné osmdesátiny a je to píseň Na rozloučenou. Tuhle tu skladbu jsme vždycky hráli na úplný závěr z pravidla jako přídavek, dokonce někdy několikátý přídavek, když jsme hráli společné koncerty s Františkem i Honzou, tak já jsem vždycky oba poprosil, jestli můžou zahrát právě tuhle skladbu, protože mě vždycky nesmírně dojímala a dojímá mě dodnes. Jmenuje se Manitou, tak to je píseň, se kterou se s vámi pro dnešní večer loučím a posílám ještě jednou pozdrav Honzovi Nedvědovi. Mějte se moc hezky a klidné sny vám přeje Petr Kocman, naslyšenou zítra.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači na Country Radio se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a dnes vás z přívětivého prostředí měšťanského hostince u Váhy zdraví Kuba Jiroušek. V místě, jež má moc rád, s člověkem, kterého si nesmírně vážím. Dnes bude naším hostem přední český herec a také výborný zpěvák Mirek Donutil. Zdravím vás, Mirku.
2: Já taky zdravím a zdravím zároveň vás, kteří se na nás díváte a i ty, kteří nás pouze posloucháte.
1: Jak tráví Mirek Donutil volný čas? Co ho fascinuje na Otu Pavlovi? Jak změnilo jeho život angažmá v divadle Husa na provázku? A co nás čeká na večerech Lucerna Mirka Donutila po 20 letech? O tom všem si dnes budeme povídat. Celý pořad samozřejmě doprovodí Mirkem zpívané písně. Tak příjemný poslech.
3: Přečtení už není

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

0: Tramské tamtamy pro vás dnes natáčíme v Měšťanském pivovaru U Váhy s Mirkem Donutilem. Mirku, vy jste oslavil v únoru 75. narozeniny.
1: Já vím,
0: že nemáte bilance moc rád, ale jak vnímáte to, že z kluka Střebíče, který později vlastně stál na prknech Národního divadla vedle obřích men herecké historie, jste dnes vy ten, který je de facto národním symbolem toho hereckého kumštu a učí se od vás další generace. Jak tohle vnímáte?
1: A to víte pozitivně, že se ode mě učí další generace?
0: No já si myslím, že určitě.
1: Jo? No tak já budu jedině rád. Já jsem se taky od těch velikánů učil. Byl to velký skok, když jsem do toho Národního divadla přišel a najednou se podíváte, na jevišti stojí pan Hrušinský, pan Kembr, pan Lukavský, paní Chramostová a všichni.

0: A dneska, když jste v pozici, když to řeknu, už těch uznaných herců, cítíte se asi jinak. Přece jenom to očekávání od toho okolí je úplně jiné než tehdy, že?
1: Očekávání je vždycky takové, jakou laťku si herec nastaví. A je dobré mít na mysli to, že tu laťku už nemůžete podlézt, že už ji můžete jenom přeskočit. A to je obtížné, pochopitelně, protože když si ji nastavíte do poměrně slušné výšky, a to už na provázku nám naši tři významní režiséři, ještě jsem zapomněl vyjmenovat Evu Tálskou, udělali, tak jako už potom je to velmi náročné jít přes tu laťku dál.
0: Já jenom upozorním naše posluchače a diváky, že pokud by slyšeli, že za námi tak jako duní tramvaj, ono to je poměrně příhodné, protože hostinec u Váhy je tady kousek od kolejí a je to domeček z 19. století, takový malinký, ale moc pěkně teda zařízený.
1: Na rozdíl od těch domečků, které rostou naproti a jsou veliké a nevím, jak budou zařízené.
0: Mirku, základem filozofie trampského hnutí byl vždycky důraz na přátelství a kamarádství. Myslíte si, že pro vás je přátelství něco, co celoživotně vaše konání formuje? Já vím, že řeknete ano, ale spíš v jakém duchu?
1: No, v jakém duchu? Samozřejmě vám to pomáhá. Přátelství je velmi důležitá věc. Mám, dá se říct, poměrně slušnou řádku přátel a jsem za to vděčný. S některými jezdím na ryby, s některými do lesa, s některými na golf, s některými si jen tak povídáme při pivečku a stojí to vždycky za to, protože přátelství vás posiluje, stejně jako láska. Posouvá vás dopředu, ukazuje vám v mnoha ohledech cestu, protože ti přátelé jsou zase z úplně jiných oborů a dokážou vyprávět o úplně jiných věcech, které pak nasáváte do sebe a používáte je proto, abyste dělal svou profesi kvalitně.
0: A co rodina? Já jsem totiž koukal, že vy jste vlastně se svojí ženou od roku 77. To je neuvěřitelný.
1: Je to
0: Jak to
1: uvěřitelné, proč ne?
0: děláte?
1: Já nevím, jak to dělá ona, to je spíš otázka na ní. My jsme se vzali po velmi krátké chvíli, co jsme spolu chodili, nebylo to ani půl roku a jsme spolu dnes, bude to brzy už 50 let a to je moc hezký. Já jsem za to, že jsem si Zuzanu našel velmi vděčný, protože to je žena, která je do nepohody, opravdu. Ta stojí za mnou ve všech ohledech a vždycky dokáže být připravená, vždycky dokáže se postarat o rodinu. Vlastně o všecko se dokáže postarat, takže jsem si vybral dobře, jestli ona, to musí říct ona.
0: Tady je právě složité to, že na ty ženy, které se rozhodnou jít do takového svazku s člověkem, který je pořád na cestách, je to pro ně velká oběť a klobouk dolů před nimi.
1: No pozor, ona to nevěděla. Ona totiž ani nevěděla, že jsem herec, jo. I když jsme se seznámili, to bylo prostě tak nenadálý a rychlý, že vlastně ona ani nevěděla. A co vlastně děláš, se mě zeptala po našem prvním rande. A já jsem řekl herec a ona se vyděsila. Jako herec, jo. A potom se vyděsila její maminka, která byla rodilá Brňačka a říká, co s tebou takový herec bude dělat, jo. A to bylo teda jako spíš z jejího pohledu takové, měla obavu. Jo, prostě plné obav. Ale fakt je, že jsme našli cestu, co spolu dělat, a důkazem toho je, že jsme spolu už takhle dlouho. No.
0: Já bych v návaznosti na toto povídání teď pustil u nás velmi oblíbenou skladbu Ten báječný mužský svět. Ta se hodí a bude příhodná i k našemu dalšímu okruhu povídání.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužskej svět, ten báječnej mužskej svět, nepochopí

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: S Mirkem Donutilem pro vás dnes vysíláme ze smíchovského hostince U Váhy. Mirku, jako kumštíř chápu, že aby člověk mohl vyjít na to jeviště, tak musí taky někdy odpočívat. Na ty výkony se musí připravovat a nejlépe někde v poklidu, třeba v místech, které má rád s rodinou. Vy máte chalupu v obci Borová na Vysočině, kam jezdíte moc rád. Jak jste se ocitl zrovna tam?
1: Jsem moc rád, že jste to jméno řekl špatně, protože bych nerad toho upřesňoval, aby tam zase nejezdili výpravy, což už se někdy stalo. Ona se trošku jmenuje jinak, ale dobře, klidně to řekněme, jmenuje se Bobrová. Ale je to kousek od Nového Města na Moravě, kousek od Žďáru nad Sázavou, kousek od Brna. Je to dobrá poloha a když jsme bydleli v Brně, měli jsme to kousek, teď je to pochopitelně kousek dál, ale zaplať pánbů, je tam klid a je tam pohoda. Já tam jezdím strašně rád. Jsou tam rybníky, skoro stejné množství jako v jižních Čechách, kolem nás je jich 35, takže je kde chytat. Jsou tam řeky, tam je taky možno chytat. Jsou tam přehrady, je tam nedaleko tři, jsou golfová hřiště, kam je možno zajet, čili naprostá pohodička. Já tam jezdím rád a vy říkáte při odpočinku čerpat síly, což je samozřejmě jako někdy si je taky ubírám tím, jak hraju ten golf, ale fakt je, že při tom odpočinku já úplně vypnu. Já vůbec se neučím žádný texty, neprobírám nic z toho, co mě čeká. To všechno přijde až potom, až se z toho odpočinku vrátím. A pak se někde zavřu a učím se text. A někdy je to velmi kruté, protože když jsme třeba točili doktora Martina, tak všichni ostatní po natáčení zašli do hospůdky a si dali to pivečko. A já jsem seděl v pokoji a drtil jsem texty na druhý den, protože mě čekalo 8 obrazů plných neuvěřitelných lékařských výrazů, které se velmi těžko učili.
0: Vy jste několikrát zmínil to rybaření, to je o vás všeobecně známo. Tu vášeň vás probudil tatínek?
1: Tatínek. Já jsem s tatínkem od malinka jezdil na ryby, chytal jsem mu nejprve nástražní rybky na ty dravce, které chytal zase on a pak se to už vyvinulo v takové společenství, že už mě bral jako partnera sebou, když jsem dosáhl nějakých 15 let a pak už jsem začal s kamarády jezdit sám a už to bylo právě zase se začalo navazovat to první rybářské přátelství. Dneska mám řadu rybářských kamarádů, se kterými rád jezdím na ryby a ke kterým rád jezdím na ryby.
0: Jste mi v mezičase řekl, že jeden z nich je náš vášnivý posluchač.
1: Ano, to je Franta Kosma. Ten má to country radio puštěný pořád, když spolu jedeme na ryby.
0: Jinak můžeme říct, že Mirek taky, protože jeho řidič neposlouchá nic jiného, takže ten to má od rána do večera na zájezdě.
1: Ale já jsem rád, protože kdykoliv jedeme v autě, on to má puštěný, neboť sám hraje v kapele, v takové amatérské a ten řidič a jako pouští to country radio, takže já mám naprostý přehled, vím, že tam teď Petr Kosma nastoupil místo pana Šťastný, kterého zdravím tam nahoru, zaslouží si to, ale Petr Kosma to dělá moc hezky.
0: Co synové vaši jezdí s vámi rybařit?
1: No, staršího syna už to čaplo, Tomáše, ten už jezdí na ryby, jezdíme spolu, ano, byli jsme na Slovensku, byli jsme v Norsku spolu chytat ještě s dalšími kamarády a mladší syn, ten má teď starost jinou, že jo, ten má teď synka, takže se stará především o synka, ale paradoxně jak jeho, tak jeho ženu Sáru už to taky chytlo, jo, a krásný je, když třeba, to znají všichni rybáři, prostě když přijde někdo nový k vodě, a to se Sáře stalo, a ptá se, a jak se to dělá, jak to mám tam nahodit a co tam mám dát a teď mi to tam ťuká, co mám udělat? Říkám, takhle to jenom zasekne a chytne takovouhle rybu, jo? Jako první úlovek a pak dlouho nic, ale tak to máme všichni.
0: Vy jste se ve svém životopisném filmu zmínil o velké lásce k díle Oty Pavla. Proč zrovna Ota Pavel? Souvisí to jak s tou tématikou berounky, rybaření, nebo prostě na tom díle vidíte něco ještě přesahujícího?
1: Já jsem si vždycky přál tam jet, vidět to, protože jsem o tom vždycky tam na Moravě, když jsem to četl jako kluk, jenom jsem tušil, že to tam bude asi krásně a ono je. Já jsem tam jel, pan převozníkův syn mě vozil na lodi, jo, bylo to úžasný a jenom ty ryby už tam nejsou takový, jak tam byly asi tehdy za Oty Pavla, ale to bylo vynikající vynikající člověk, vynikající spisovatel, vynikající sportovní redaktor. Prostě zamiloval jsem se do té jeho prózy. Byla krásná, ať už v těch sportovních povídkách nebo v těch rybářských povídkách. Dokázal perfektně vystihnout tu atmosféru jímavým, krásným, dojímavým způsobem. Prostě miluju o tu Pavla. A taky jsem dělal vlastně z jeho knížek pořad ve Viole.
0: Mě třeba moc bavil Fialový poustevník, a když pak člověk míří do těch skrý a vidí přesně, jako kdyby tam byl, když to dílo čte. No, každopádně my si teď pustíme skladbu Zlatí úhoři, to Mirek naspíval tuto píseň s orchestrem Karla Wagnera, kterého také zdravíme, a ta je právě inspirovaná dílem Oty Pavla.

0: Našim posluchačům se Miroslav Donutil vyril do paměti jako představitel Nikoly Šuhaje Loupežníka v Baladě pro banditu. Písničky z filmu se u nás v rádiu stále hrají a skladby Zabili nebo Ani tak nehoří můžete slyšet u táborových ohňů dodnes. Východiskem toho je však divadlo Husa na Provázku, kde Mirek působil 17 let. Mirku, vy jste mluvil často o vzpomínkách, jak vás toto divadlo formovalo, ale co já jsem nevěděl, že vy jste s divadlem projeli zhruba 25 zemí. Jak jste to zvládli vlastně v době tuhého socialismu?
1: No, sám se tomu divím, ale oni komunisti měli strašně rádi valuty a já do dneška ani nevím, kolik jsme jich doopravdy dovezli, protože nám dali vždycky takový diety, ale my jsme za to byli vděční, nám nešlo vůbec o peníze, nám šlo o to vidět to a zažít to a být tam úspěšní a všecko to se nám podařilo. Oni nás prvně nechtěli pouštět, my jsme festival v Nancy v roce 1973 vyhráli a dostali jsme asi 30 pozvání do celého světa a všichni se divili, proč nemůžeme jít rovnou, ale proč musíme jít o něco žádat domů a pak teprve jet. Naštěstí se nám podařilo vycestovat do zhruba těch 25, možná i více zemí, díky tomu, že oni přišli na to, že je to výhodný. A hlídali si nás, pochopitelně. S námi jezdili takový podivní lidé, kteří na nás neustále dohlíželi a psali o nás zprávy. A dokonce, a to musím říct s určitou dávkou vděčnosti, náš šéf tehdejší, kterého jsme podezírali z toho, že to bude asi nejhorší ty jeho zprávy, tak se ukázalo, že on ty zprávy psal naprosto skvělým způsobem. Naši se setkali s těmi, se kterými se neměli setkat, ale hovořili o tom, že všechno u nás je v pořádku. Takhle psal ty zprávy. Čili nám de facto jako hodně pomohl a možná, že výtky vůči jeho působení v divadle Husa na Provázku, které často slyším, jsou trošku nepatřičné.
0: Kde jste všude byli, Mirku?
1: Je, to všechno pospomínat. No celou Evropu. Jsme vlastně sjeli celou Evropu od Itálie přes Španělsko. Tam jsme byli 30 dnů ve Španělsku, projeli jsme celý Španělsko a hráli jsme 64 představení. To byl dost záhul. Pak jsme taky absolvovali takovou velkou výjezdní akci, která se jmenovala Mir Karavan. A tehdy jsme vyrazili s asi 10 světovými soubory na cestu od Moskvy až po Švýcarsko, jo, projeli jsme celou Evropu, byli jsme 50 dnů na cestě a spali jsme v autech Škoda 1203. To byl náš hotel, to byl náš dopravní prostředek a všichni ti z těch souborů říkali, že jedete veteránama. To nejsou veterány, to je naše nový auto, prosím vás. A vydrží to? No vydrželo to ku podivu fakt dobře, protože s námi jelo i montážní, servisní auto z té fabriky s dvěma řidiči, kteří dohlíželi na to, aby vydrželo. A fakt to zvládlo ty tisíce kilometrů, jo? Čili to bylo docela zajímavé. No a jinak jsme byli jako Německo, Belgie, Lucembursko, no prostě skoro po celé Evropě.
0: A když jste byli takhle v zahraničí, nebylo tam takový to hlodání zůstat?
1: Ano, tak jako zpočátku bylo. A pak, když jsme zjistili, že vlastně oni nás budou pouštět, že se jim to zalíbilo, že vozíme domů prostě docela slušný přísun peněz, tak už nás to nenapadlo, protože jsme chtěli tvořit tady, pro naše lidi. Chtěli jsme být účastní české kultury a ne dobývat svět na západě, kde by se nám to asi těžší podařilo. My jsme ztratili veškerou píchu, kterou jsme oplývali, jak jsme se stali populárními v tom Brně, když jsme ani nemohli na ulici v zahraničí, když jsme přijeli do Paříže a na každém rohu byli všichni talentovanější potulní umělci, než jsme byli my. Což nás teda velmi šokovalo a Scherhofer, náš režisér, prostě řekl, taky musíme umět žonglovat, tančit, stepovat, zpívat, mluvit cizím jazyky, všechno nás to učil a všechno to na nás bušil. My jsme místy ho za to trochu nenáviděli, ale pak jsme byli všichni vděční.
0: Já si právě tady říkám, když člověk dělá pro české publikum, potažmo třeba pro slovenské, tak je to publikum, které je domácí. To je přece úplně jiné, než jak na vás třeba reagovali v tom zahraničí? Cítil se tam, jako určitě to je jiné než v Česku?
1: Různě, pochopitelně různě. Zažili jsme, a musím to přiznat sebekriticky, i taková jako třeba Waterloo. To všichni známe, co to je za město, že? Jak tam Napoleon dopadl. My taky. nám přijeli, přišli jsme do nějakého velkého sálu, kde se začala chystat naše scéna a přišel majitel té scény a vyhodil nás. Řekl, tady žádný divadlo nebude. Tak jsme museli odjet. Přijeli jsme do Stockholmu, druhý takový debakl, co si pamatuju, víc jich naštěstí nebylo, kdy jsme přišli do nějakého takového sídlištního divadla, tam jsme hráli Brechtovu svatbu, tedy měli jsme hrát, a přišlo 12 diváků. Takže Šeraf říká, uděláme úvodní rozcvičku a jedem. Tak jsme udělali úvodní 10-minutovou rozcvičku, zaspívali, zažonglovali a odjeli jsme. Ale jinak to byly velký úspěchy, ať už na divadelním světě, Divadle národů v Sofii, kde byly tisíce lidí, nebo v Itálii, v různých velkých divadlech, ve Francii, ve Španělsku, v Belgii, jo. Tam všude divadlo Husa na provázku slavilo úspěchy. A bylo to taky i díky Bolkovi Polívkovi, který tou dobou byl velmi uznávaným mimem po celé Evropě i po celém světě. Jo. To je třeba přiznat. Jeho představení Amaya dobývalo svět. Naše představení Svatba a Komedia dell'arte a zase díky Bolkovi, který v tom hrál hlavní roli, bylo úžasně přijímané po celém světě.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte trampské tamtamy na Country Radio.

0: Trmské tamtamy pro vás dnes vysíláme z měšťanského hostince U Váhy s Mirkem Donutilem. Teď se zaměříme na jednu akci. Oni to vlastně jsou tři akce, které nás poměrně brzy čekají. Lucerna Mirka Donutila po 20 letech. V pondělí 12. října, v úterý 13. října a poslední ve středu 14. října. Já jenom krátce představím info, žádná velká oficialita, žádné patetické oslavy. Spíš taková poctivá oslava po našem, s humorem, nadhledem a lidskostí. Jako když si sednete ke stolu s dobrým kamarádem, dáte si kafe a on spustí. Počkej, tohle ti musím říct. Tak Mirku, když takhle čtu, na co se mohou diváci a posluchači těšit?
1: No, na začátku musím říct, že já už jsem se trošku zdráhal do Lucerny. Byl jsem tam v roce 1996, potom v roce 2006 a pak už jsem tu desítku vynechal a myslel jsem si, že tím to pro mě skončilo. A teď mě pan Ságl, manažer, přemluvil a říká, musíte tam ještě jednou zajít, musíte. A nebo dvakrát, a nebo dokonce třikrát. Jo? Já říkám, není to hloupost? A on, ne, není. No, tak teď mi sdělil, že asi už je většina lístků pryč, což mě teda velmi potěšilo, to musím přiznat. A já se chystám tam vyprávět o svém pobytu v Národním divadle. O všech těch, se kterými jsem se v Národním divadle setkal, i s těmi, co jsem se setkal při mém angažmá v Národním divadle a nebyli jeho členy. Takže takové jako úplně nové vyprávění, které už mám, přiznám se, ozkoušené z různých míst České a Slovenské republiky, ale chci to udělat jako takové shrnutí a takovou tečku za mým působením v Lucerně, které vždycky bylo velmi působivé pro mě a doufám, že i pro diváky, protože to je za odměnu být v Lucerně. V Lucerně vystupovali Louis Armstrong, Ella Fitzgerald a další, jako prostě to je něco neskutečného být tam a přiznám se, že skoro vždycky, když vstoupím, a znovu se mi to opakovalo teď při vánočních koncertech s Evou Urbanovou, kdy vstoupím na to jeviště a v těch kalhotách se mi začne ta noha mírně třepat. Je to zvláštní chvění, které dostanete ti, kdo neznají ten pocit, že stojí na pódiu v Lucerně, to nepochopí.
0: Sál sálu. Mirku, kdy se zrodila ta tradice těch Lucerem, protože my to známe třeba z televize, já už jsem na to koukal jako malej kluk, vždycky jsem se u toho smál. Kdy jste se poprvé rozhodl, že uděláte Lucernu na svoje triko?
1: No já ani nevím, jestli jsem se rozhodl já, jestli se spíš nerozhodl pan Spurný, který tehdy Lucernu vedl a nevím, jestli ji nevede i dnes, to jsem neskoumal, který mě chvilku hostil i v divadle U hasičů s mým pořadem a říká, to musí do Lucerny. A já jsem zprvu si vůbec netroufal, já jsem si říkal, že to je fakt jako velmi troufale jít do Lucerny přes 2000 lidí a teď 2 hodiny je bavte. Jo, to opravdu není jen tak. No a nakonec mě přemluvil, dokonce do toho šla tehdy Česká televize, stejně tak jako o 10 let později, natočilo se to, to teď už nechci, já už si myslím, že stačilo, tak prostě tehdy se to takhle prostě urodilo, no, že pan Spurný asi to byl, který mě inspiroval k tomu, abych do té Lucerny šel.
0: Představuji si, já to znám z pozice muzikanta, velká kapela, ale když vidím vás, jak tam přijdete a teď je tam těch 2000 lidí a říkají si, tak Mirku, teď ukáž, jestli nás dokážeš pobavit. To je úplně jiná disciplína. Jak se pracuje s publikem 2000 hlavým tak?
1: Asi stejně jako s 20 hlavým. Je to úplně jedno, abych řekl pravdu. Protože najednou, když tam přijdete a setřesete ze sebe to třesení kalhot a tu trému, tak už se oddáte příběhu těch příběhů a začnete ty příběhy lidem vyprávět a když se chytnou hned na začátku, což se zaplať pánbu stává, tak v ten moment už se cítíte být uvolněným a už začínáte ty příběhy klást jeden za druhým a vyprávět to těm lidem, kteří přece přišli pro to, aby se pobavili. A vy to víte a vy je nesmíte zklamat. To je jediný zádrhel, protože v momentě, kdyby se podařilo je zklamat, tak už se nechytnou a už dál s vámi nejdou. Čili je prostě důležité navázat s nimi kontakt hned na začátku. A jak říkal jeden náš slavný režisér, dívejte se jim do očí. To je strašně podstatné, protože v ten moment oni se dívají do očí i vám a ten kontakt je nesmazatelný. A vy se musíte umět dívat do očí i na ten poslední balkon v té lucerně, i na poslední řadu, která tam je. Stejně tak, jako se to děje v divadle. Prostě když jsem v Národním divadle hrál Sluhu dvou pánů a měl jsem ty svoje mezi výstupy a díval jsem se do očí těm divákům a jim jsem to říkal, tak jsem viděl, jak se mnou jdou. A to je krásný pocit.
0: V tom Národním divadle jenom, když by se člověk podíval až tam nahoru, tak skoro může mít závrat.
1: To je co pak nahoru, ale já jsem se tam šel podívat, jak to vypadá odsud dolů. A to jsem zjistil, když tam technici zrovna představovali scénu, že tam je takový malý techničiček. Jo? Jako, tak jsem říkal, pro boha, jak ty lidi z toho tam něco a měli, tleskali, stáli, prostě bylo to úžasný. Takže dá se to. Dá se to, ale chce to opravdu velkou odvahu a mít to dokonale připravené. No.
0: Já bych tedy připomněl, že Lucerna Mirka Donutila po 20 letech proběhne v pondělí 12. října, v úterý 13. října a poslední ve středu 14. října. A těch posledních pár šťastlivců, co by ještě stihli koupit stupenky, tak je naleznou přes portál Tom Tickets.

0: Posloucháte Trampské tantamy na Country Rádiu.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá. Tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. V té první vodu se děti

0: Tremské tamtamy z hostince U Váhy se pomalu chýlí ke konci. Dnes tady sedíme s Mirkem Donutilem, máme z toho radost. A když sedíme takhle v pohostinství, Mirku, já mám české hospody opravdu moc rád. Sdílíte se mnou tuto lásku?
1: Jasně, hospoda je kultura. Je škoda, že díky covidu se mnoho hospod zavřelo, nejenom v průběhu toho hrozného období, ale i po nich, protože lidi odvykli. A to si myslím, že je škoda, protože třeba vidím to přímo u nás na vesnici, o které jsme mluvili na začátku, se najednou zavřela hospoda. Ne proto, že by nemohla být otevřená, ale protože majitel už to nestíhal a že na tom relativně se zdravím není úplně nejlépe. A najednou i na Horní se zavřela hospoda a najednou žádná hospoda v té velké vesnici není. A to je strašně škoda. To nestačí sedět v garáži a tam pít lahváče. Ta hospoda, říkám, je to kultura, tam se ty chlapi sejdou, můžou se pohádat, můžou se porvat, můžou si vyměnit názory, můžou se dobře napít, můžou se i opít. Dřív si dali i cigárko, to už taky dneska není možný, ale jako chybí to. A já si myslím, že setkávání v hospodě s kamarády, prostě úžasná věc.
0: Ještě je krásné, když člověk přijde přesně na té vesnici třeba a teď ta kytara se rozezní v té hospodě, do toho všichni zpívají. Je to věc, o kterou bychom měli pečovat a je to nějaká součást našeho kulturního dědictví?
1: Já to zažívám třeba v úplně trošku jiný podobě. Přijedu do Ostravy, tam mám hodně kamarádů a u jednoho z nich v zimní zahradě u krbu se sejde 5-6, kdo zrovna má čas, popadnou nástroje, hrají na to skvěle, zpívají fantastické písničky, mají repertoár ohromně široký prostě a občas tam pozvu, třeba když někdo zrovna v Ostravě vystupuje, tak tam přijde z těch profesionálů si s nima zahrát a říká, to je úžasný, člověče, to je skvělý, že ty lidi, stejně tak jako já obdivuju ochotníky, prostě ochotník, to je pro mě zázrak. Člověk, který pracuje, má tvrdou práci, třeba prostě je 8-10 hodin v práci a pak jde a zkouší a hraje a ví, že to nebude mít dlouhého trvání, ale je to nádherná záležitost.
0: Mirku, já jsem Výma Luceren, já jsem vás viděl v inscenaci Bílá nemoc Karla Čapka, poté ve smrti obchodního cestujícího v divadle ABC. Kde vás ještě jinde mohou posluchači, diváci vidět? Vy toho máte pořád hodně.
1: To je všechno.
0: To je všechno.
1: Já už jsem si nechal jenom tyhle ty dvě inscenace plus ta svoje představení, se kterým jezdím po České a Slovenské republice. Ale jinak už ne. A mám takový pocit, že teď nějaký čas se mi nebude chtít zkoušet novou inscenaci, že tohle stačí a ty inscenace jedna lepší než druhá.
0: Jsou beznadějně vyprodané pořád.
1: Zaplať pámu a mám moc velkou radost, v jednom z nich hraju se Zuzkou Kronerovou, taky s mým synem Martinem, ve druhém s celým souborem divadla ABC, městských divadel pražských a obě krásné inscenace Michala dočekala.
0: Mirku, moc vám děkuju, bylo to fajn, myslím si, že hostinec nás hezky pohostil a hlavně vám přeju pevné zdraví. Ať vám to zpívá, hraje a ať se daří. Mějte
1: tak
0: se
1: si na to ťuknem. Moc jsme toho neupili. Mohli jsme přestírat chvilku, že jsme tady se sešli v tom hostinci jako a že je nám tady dobře a že vlastně zdravíme všechny, kteří nás poslouchají a někdy zase naschle.
0: Milí posluchači, mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj.

barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

kdyby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ren. Se svým stádem pustou zemí letí,

nebejvaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už dnes po 19. hodině. To mají daný, pane inspektor,

0: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
1: Pan Lustvisia.
0: Dobrý den.
1: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
0: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
1: No a?
0: No jo, ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
1: Úředně, vy mi přímo lekáte.
0: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
1: Vy statistik?
0: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka hnidousková z mzdovýho oddělení...
1: No tak to bych musel.
0: No, nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tadyhle mám pár takových otázeček.
1: No tak ukažte, ukažte.
0: Nešahat, nešahat, no, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
1: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
0: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
1: Jak to myslíte?
0: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, jedna je otázka, jo? Jedna, jo?
1: Jenom jedna?
0: Ne, číslo jedna, číslo
1: no,
0: jedna.
1: Číslo jedna,
0: tak a ta otázka zní, co čtete?
1: No já...
0: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna to... s dovolením, na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Nebo to je nějaká sprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
1: Prosím.
0: Jak jste spokojen s platem?
1: A je, to by člověk plakal.
0: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
1: Jo, vy ho znáte.
0: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
1: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
0: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
1: No, takhle k moři.
0: Do Bulharska.
1: Ale ne, k moři.
0: Do Rumunska.
1: Ale ne, počkejte, k moři piva.
0: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu, k moři piva. Tak.
1: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
0: Dobrý, píšu, k moři piva nechce, jo? Má je doma.
1: Ne, má je doma. Doma má je.
0: No, to je jedno, doma má je, nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
1: No prosím.
0: Jak máte velký byt?
1: Byt?
0: Byt.
1: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
0: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
0: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
1: A co vám řekl?
0: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
1: Jo.
0: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
1: Ano.
0: Jak vychováváte dětka?
1: Dětka?
0: Ne, jak vychováváte děcka?
1: Já děcka nemám.
0: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka. Tady je otázka, jak vychováváte děcka.
1: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Výtah 2 roky nefunguje.
0: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
1: No.
0: Aniž by je měl, víte?
1: Jo.
0: Bez babiček, jo?
1: Jo.
0: A výtah nefungujíce. No.
1: Ano, ano.
0: Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
1: No, jednou jsem chytal štiky.
0: Jo, kolik se chytil?
1: Žádnou.
0: No jak to víte, že jste chytal štiky?
1: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
0: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
1: Jo.
0: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
1: Ano.
0: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
1: Ano.
0: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá, tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
1: víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
1: Nervák?
0: Já to vím podle sebe.
1: Nervák mě to naopak uklidňuje.
0: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
1: Mordu?
0: Ne, modu, to tam někdo napsal rozhodně. Modu.
1: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, moc to mini, má jo, moc.
0: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, moji starý jsem to zakázal. Mini, no, víte.
1: A proč?
0: No, ono není hezký, když se odkreje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
1: Ano, ano.
0: Jaký je váš erotický život?
1: No prosím vás, co je komu do toho?
0: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
1: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
0: No dlouho, dlouho.
1: Jo?
0: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
1: No?
0: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
1: no,
0: méně?
1: No jak kdy? Vy to znáte.
0: No, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
1: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
0: No tady, v tomhle dotazníku.
1: No to vidím, ale co se z toho bude vymozovat?
0: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, jo. Víte? Hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
0: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, jo. Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
1: Pravidelně a dokonce vášnivě.
0: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
1: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
0: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
1: Tak proč to píšete?
0: No přece kvůli premiím.
1: Aha, víte? No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
0: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
1: No tak.
0: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, sem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
1: Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.